0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: espresso macchiato.
1: Tahitské léto v Aquapolspa už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
4: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
5: Under Armour makes you better.
4: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
6: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
1: Rytířský duel jako semifinále Snapback z ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
2: Under Armour makes you better.
1: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé měli posledních 6 měsíců možnost beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Amnestie souvisí s novým zbraňovým zákonem. Ten přináší například změny v kategorizaci zbraní nebo digitalizaci zbrojních oprávnění. Kolik lidí této možnosti využilo, oznámí policie zřejmě příští týden. Ebola se v Kongu dál šíří, počet potvrzených případů nákazy vzrostl už na více než 3. Nemoci podle úřadů potom podlehlo bezmála 400 lidí. Většina nakažených pochází ze tří provincií na východě země. Úřady i zdravotníci se snaží zabránit dalšímu šíření epidemie. Fotbalové mistrovství světa přišlo o velkého favorita. Němci překvapivě vypadli už v úvodním vyřazovacím kole, když podlehli Paraguay po penaltách. Zápas po 90 minutách i prodloužení skončil nerozhodně 1-1. Paraguay si tak zahraje osmifinále a může navázat na svůj nejlepší výsledek z roku 2010. Německo naopak po návratu do play-off končí hned při prvním pokusu. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Rekordní návštěvnost hlásí brněnská koupaliště. Za uplynulý víkend, kdy teploty na jihu Moravy stoupaly ke 40, musela dokonce kvůli náporu zájmu posílit počty pracovníků. Rekordní tabulky přepisovala mimo jiné koupaliště Riviera a Zábrdovice. Dohromady je navštívilo skoro 20 000 lidí. Ve švech praskalo i koupaliště na Kraví hoře. I dneska bude v Brně a na jihu Moravy docela slunečno, i když hrozí večer přehánky a bouřky. Teploty se budou šplhat na 630 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dnes končí zbraňová amnestie a my taky složíme zbraně na nějakou dobu. S vámi Michal, Jasmin a David. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: My si na pár týdnů dáme pauzičku, zůstanou tady ti nejlepší a to je David. Ty nemáš žádný volno, že ne?
3: Je to tak, já začínám volno až příští týden, takže něco málo si odpočnu, ale ne tolik, co vy.
1: Davide, ty jsi neskutečný. No tak si to spolu pojďme užít. 30. června, 6 hodin, 3 minuty a Danza Kuduro. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Myslím si, že kvalitně odstartováno, co se týká muziky. Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, 6 hodin, 6 minut, Hit Radio, hezké úterý.
1: Čas letí jako blázen, dneska je ten den, kdy už jsme opravdu za polovinou roku letošního. Tak mě napadlo se vás zeptat, co tak jako považujete za svůj největší úspěch za ten uplynulý půl rok v tom novém roce.
2: Máš, že jsem to tady s váma zvládnul, no, zatím. To je asi takovej...
0: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
1: Já to mám úplně stejně, jako vlastně si myslím, že nám se přetočilo život úplně jiným směrem, tím, že najednou máme prostě jiný čas.
2: No, že musíte vstávat, že jo?
0: No, já jsme nevokecali, to prostě řekni, musíme vstávat, jako takhle. Už jsem si nějak zvyk, ale jsou rána, když si říkám, co jsme si to udělali.
1: Ale co vy, čeká nás minuta šampionů. Budeme mít 60 sekund na to, aby jsme přečetli všechny zprávy od vás, tak budeme po vás tít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a pochopil jsem správně asi Jasmin, jaký největší úspěch považujete za ten váš úspěch prvního pololetí? Napište nám to na 777-937-777, jsme na to moc vědaví. No a teď vám posíláme další muziku, tohle jsou Atomic Kitten, The Tide Is High na Hit Radio 608, dobré ráno.

0: Kitten, 6 hodin, 11 minut, Hit Radio, dobré ráno. Půlka roku pryč, další půlka roku před náma, jsme přesně v polovině. No a nás zajímalo, co berete jako ten největší váš úspěch za první polovinu roku. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Lenka, Bílý potok, povýšení po 19 letech v práci, gratulujem.
0: Martin Brno, uběhl svůj první půlmaraton.
1: Michal Olomouc, koupil si vlastní byt.
0: Jakub Praha, jako úspěch bere, že se mu podařilo se ženou zabřeznout.
1: Monika, Frýdek Místek, po letech začala pravidelně cvičit.
0: Lukáš Karlovy Vary požádal přítelkyně o ruku a řekla ano.
1: Marie Věžnice, změna práce.
0: David Žacler za největší úspěch považuje své dvě dcery.
1: Kuba Jižní Čechy opravil půl bytu, koupil rodince nové auto, nachystal druhý dětský pokoj a za 14 dní bude dvojnásobný taťka. Wow.
0: Hezký, gratulujeme. Jakub Náchod stal se poprvé tátou.
1: Je, Klára Hradec Králové našla si novou práci, která jí baví.
0: Květa Děčín začala konečně jíst zdravě, začala si užívat života po 50 a odhodila z hlavy zbytečné starosti a zbavila se negativních lidí.
1: Ještě tu máme zprávičku od Radovaná. Je mi něco málo přes 60, kousek od Liberce a asi největší úspěch, co jsem v prvním pololetí zaznamenal, je, že jsem dokončil stavbu domu na chorvatském pobřeží. Takže teď to mám jako chalupu a v létě, v zimě můžu být u moře, což byl můj splněný sen. To jsou strašně hezký zprávy a strašně velký úspěchy všechno.
0: Tak my vám moc gratulujeme k vašim úspěchům, děkujeme za vaše zprávy. No a pojďme ty vaše úspěchy oslavit muzikou. Co vy na to? Může být Apaterose Bruno Mars 6 hodin 12 minut.

Na úterní ráno skvělej Hozier Too Sweet. 6 hodin, 18 minut, ladíte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli u vás včera byly kroupy, co? Možná jo, protože někde padaly až 5-centimetrový koule. A tak se ptám, jestli jste taky byli připravený zabalit auto do deky, do madrací a do podobných vychytávek. Já jsem totiž včera takhle pár zabalených aut potkal a přiznám se, že i já jsem byl připraven.

0: Já jsem si vůbec nevšimla toho, že nějaký kroupy jsou. Já jsem asi žila včera jinde, nevím. Já jsem byla doma zavřená a nevím o ničem.
1: No taky, my jsme celý den vlastně vyhlíželi, byla zatažená obloha a nakonec vlastně ani nevím, jestli tady u nás pršelo.
0: Taky nevím.
2: No, jenom tak lehonce, jo, sprchlo. Já jsem to tady hodně sledoval, protože těšil jsem se osobně na to vysvobození, až teda trošku zafouká, trošku sprchne. Já viděl jsem nějaký videa, nevím, z Kolínska, tady a prostě a Ostravsko a tohle. A že tam teda jako docela dost fučelo, padaly tam kroupy a hodně pršelo a vlastně v hlavním městě to tak jako jenom tak jako, jo, takový váneček, trošku sprchlo a říkám si, no tak vysvobození nebude, ale koukal jsem právě na ten radar a čekal jsem, že nějaký kroupy přijdou, jo, takže už jsem taky byl připravený jako zasáhnout, vyběhnout a touto zabalit a já si říkám, že vlastně, když jsme takovýhle koumáci, když se bojíme o ten svůj majetek, představ si prostě toho, já nevím, nejdražšího Mercedesa někde na tom sídlišti, zabalenýho do matrace dormel třeba, jo. Jak to vypadá, jo? Tak si myslím, že za tohle by nám rozhodně pojišťovny měly zavíst nějaký nový bonus, jo? Že jako tomu jdeme naproti.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Co se tady děje?
4: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Bring the action.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 v Brně směrem od Vyškova už se vytvořila kolona, zdržení je přes 5 minut. A štosuje se nám to tradičně taky u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hit Radio 6.29. Dobré ráno. A David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Dublin řečí nečekaný problém spojený s recyklací lahví a plechovek. V odpadkových koších je hledají organizované gengy i lidé v těžké životní situaci. Následný nepořádek stál město loni v přepočtu asi 12,5 milionu korun. Po 40 začíná být péče o tělo důležitější než kdy dřív. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto věku se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si zdravé návyky. Ty mohou pomoci udržet pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti i v dalších desetiletích.
4: Tak co, Míšo, už jsi začal?
1: Mě spíš zajímalo, kdy jste si jako uvědomili, že už vám není 20. Jako jestli byla nějaká takováhle chvíle, co?
4: Mě furt je.
1: No, já vím, no, ale co ty, Davide?
5: Tak asi zhruba, když mě bylo 30, no. Jestli řekl, ta 20 už tam prostě není.
1: Už to není ono, no. Takže 40, tak já jsem tomu vlastně nejblíž, no. Tak tělo už začíná trošku stávkovat. Pro mě je nejhorší, když si sedám a dělám takový to... Schválně, kolik vám bylo před 28 lety, v roce 98, Jasmin nehraje.
4: Já jsem až 99, no.
1: 99, no, tak rok zpátky, rok před tvým narozením, vzniklo tohle. Vlastně dost pravděpodobně poslouchali tvoji rodiče třeba.
4: Já taky, vždycky na cestě do Chorvatska.
1: Nebo když se milovali.
4: Ježiš.
1: Kung Fu Fighting, ale jednou tady byla Jasmin. Tak pojďme na to, tohle je rok 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31.

0: To není fér. 6:38 Lily Ellen na Hit Radio.
1: Dneska v noci byl jahodový úplněk, což neznamená teda bohužel, že by vonil po jahodách, ale dostal název podle období, kdy se kdysi sklízely první jahody. Možná jste v noci koukali na oblohu, viděli jste to, byla to nádhera. Nicméně, každý ten úplněk je něčím specifický. Tenhle má symbolizovat hojnost, radost, sklizeň toho, na čem jsme jako pracovali v těch předchozích měsících, ale taky povolíme údajně úzdu emocím a chceme víc fyzického kontaktu.
2: Jsi to řekla tak hezky.
1: Ale tohle by všechno bylo jako hezký, jo? Emoce, chceme víc kontaktu fyzického, bejt si blízko. Bohužel taky začal, a už jsme to tu jednou řešili, vysvětlovala jsem vám, retrográd. Jo,
0: počkej, on je zase zpátky
1: zase,
0: ten
1: retrográd.
0: Zase,
1: no, on je víckrát za rok, asi čtyřikrát nebo kolikrát, jo. Ozývají se ex nebo nějaký nevyřešený záležitosti, takže i tohle se může v následujícím jako měsíci stát.
0: Mně to teda úplně uteklo, že byl nějaký úplněk na dnešek, takže za to, že je Česká republika nevyspala, nemůže to, že máme doma přes 30 stupňů a nejde to vyvětrat, ale je to teda vesmír, jo? Rozumím
1: to
0: tomu
1: tak,
0: správně.
1: Ale nádherný to bylo, už jsem viděla fotky, teda krása.
0: A máš pocit, že jako potřebuješ nějakou jako fyzično, nebo... Nebo jak to teda je? Ale jahodový úplněk, to zní až romanticky, opravdu.
1: No je to fakt hezký.
0: Romantický.
3: Takový až skoro symbolicky, že to vyšlo na začátek Wimbledonu, kde jsme si včera říkali, že se vlastně jedí jahody se šlehačkou. To bude ono možná.
0: To bude možná ono, to je ten důvod, no. 100% na
3: vědě. Období hojnosti.
0: Máš se. David takhle mne bradu a říká si, jo, tak to se máme, to se máme. Jinak ty jahody bychom si mohli dát, no, tak objednáte někdo?
3: Já jsem pro.
0: Tak jo, Sia, Kendrick Lamar, to jsme objednali my pro vás, The Greatest na Hit Radio za malou chvíli, no a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí a kde to stojí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Miluju nový místa se skvělou kávou.
8: Jo, Kapka.
7: Co je Kapka?
8: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
7: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
8: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Předplatné na kávu.cz.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: tiskulevně.cz. Náplně hned.
12: 21 Pilots. Lord. Tennis Swims, LP. A ty na jednom místě.
13: Na jednom místě.
12: Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
14: Hi, this is Ed Sheeran.
15: Hi, this is Madonna.
16: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 už se vytvořila kolona, zdržení je kolem 5 minut. A štosuje se nám to taky na dálnici D1 v Brně směrem od Vyškova. I tady je zdržení kolem 5 minut.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni.
13: Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Alex Warren Ordinary. 6.49 hezké ránečko.
1: Možná jste někdy zažili nějaký výlet za ne moc hezkýho, příjemný.

0: Počasí, možná se tam něco zvrtlo, ale teďka vám to může přinést štěstí, protože na Hitrádiu pokračuje terapie venkem s Forkem Pink a tenhle týden hledáme historky právě na téma nejlepšího výletu v tom nejhorším počasí.
1: No a kdo nám na web třeba napsal, byla Helena, napsala nejlepší a přitom testování počasí bylo 12.6. ve Vysokých Tatrách, kde nás počasí překvapovalo neustále, ale směrem z Popradského plesa na Ostravu, asi chybka, jsem zažila slunko, mlhu, déšť i trochu sněhu, ale ty výhledy wow. Mně trošku přijde, že Helena to psala za toho deště. Že jí to ťukalo ty kapky na ten display, víme, jak to pak funguje, jo.
0: Nicméně, pokud máte nějakou podobnou, klidně obsáhlejší a klidně za vás ještě lepší historku, tak nám ji můžete napsat na web Hitrádia, kde hrajeme aktuálně o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od Forkempy.
1: Takhle, nebude těžký to trumfnout, si myslím, jo. Takže komplet detaily na webu hitradio.cz a moc vám držíme v palce, protože v páteční snídení šampionu, jak říkali, jasně, někdo z vás vyhraje poukaz na outdoorové vybavení. Tak držíme pěsti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Tahitské léto Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz. Koupelny kuchyně.
4: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky se nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace cen. Roční kupon tak zatím zůstane na částce 2570 korun. Zachovány mají být také slevy pro nízkoemisní auta. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populistický. Slovensko hlásí historicky nejvyšší teplotu. Na východě země v obci Turňa nad Bodvou naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,5 stupně z roku 2007. Slovenští meteorologové zároveň oznámili výpadek svých IT systémů. Zemi, stejně jako další části Evropy, dál sužuje mimořádná vlna veder. Češi mění vysněnou adresu v zahraničí. Největší zájem mají letos o koupi bytu v Itálii, která vystřídala dosud nejoblíbenější Španělsko. Poptávka po italských nemovitostech meziročně vzrostla o téměř pětinu. Češi ale dál často kupují byty také v Chorvatsku nebo Rakousku. Lákají je atraktivní lokality i nižší ceny než v České republice. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Také letos se může Brno těšit na Mendl festival. Konat se bude od 12. a znovu propojí vědu, vzdělávání, zábavu i hudbu. Největší tuzemská akce s odkazem na zakladatele genetiky vyvrcholí 18. července hlavním festivalovým dnem v univerzitním kampusu a bude lákat mimo jiné na koncert Jany Kirchner a Monkey Business. V Brně a na jihu Moravy bude také dneska docela slunečno, i když hrozí večer přehánky a bouřky. Teploty se budou šplhat na 630 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré úterní ráno.
10: Ahoj vám všem.
11: Snídaní šampionů.
9: 3 minutky po 7 s vámi Michal, Jasmin a taky David. Ahoj.
12: Ahoj.
9: No a samozřejmě spousta skvělý muziky, tak pojďme na to. Rehab in my head.
0: Hit Radio City Brno.

0: Jestli jste nebyli, tak tohle vás rozhodně probralo. Rehab in my head. 7 hodin 5 minut. Posloucháte úterní snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Já jsem v současné chvíli trošku rozhořčená a potřebuju vědět, jestli právem nebo neprávem, a vy mi s tím pomůžete, jo? Já jsem si tak scrollovala Instagramem a viděla jsem, jak tam žena něco dává do lednice a do mrazáku a tak, a říká, tohle dám do mražáku, a já počkej, dám do mražáku. Tak jsem si to vrátila a říkám si, hele, ona to opravdu řekla, ona řekla slovo mražák.
0: No a co je špatně?
1: Pak jsem to viděla zase u někoho, no co je špatně, mražák, snad je to mrazák, ne?
0: Tak jako je to mrazák, ale já říkám mražák.
1: Kam na to chodíte, teď to není normální, tak mrazit, ne mražit.
0: Tak schválně, tak počkej, my jsme s Davidem pocházíme z východních Čech, jo. David říká taky mražák, že jo?
2: Je to tak.
1: Co to je za blbost?
0: Pozor. Okolí Krnovska, určitě Ostravska, taky si myslím, že bude říkat mražák.
1: Určitě mnohem víc posluchačů bude říkat mrazák. Počkej, já to odůvodním. Mrazák od slova mrazit. Jdeš dát něco namrazit, zmrazit, nejdeš to dát zmražit. Můžeš tak mít mražený něco.
0: Samozřejmě, že slovo mrazák bude správně, ale tak jde o to nářeší, tak co slyšíš doma, že od rodičů a tak dále. My jsme se shodou okolností o tom bavili si nedávno s přítelkyní a ona mi právě taky říká, že říkají mražák. Z Krnova je původně, jo? Takže asi jo.
1: Už to googlim, ano. No. Tak mrazák je správně česky prostě, češtinářský výraz, správný mrazák, ale mražák teda je hovorově někde, dobře. Ale pojďte nám říct, co říkáte vy teda.
0: Takže my říkáme tady s Davidem, jakožto původní východočeši, že je to mražák. Ty, jako pražanda,
1: říkáš,
0: že to David je mrazák.
1: Já myslím, že David je gentleman nestranej a on vždycky je s tebou.
0: Já jsem myslel, že David je
1: vždycky. No nic, tak 777-937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: Ale mě nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, Ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák, ne do mražáku. No, tak to
1: ale tak asi napište.
0: Pojďte nám napsat, nás to opravdu zajímá, vrátíme se k tomu. Teď Luis Capaldi, dobré ránko.

0: Davide, řekni to samozřejmě, že mražák.
1: Je to mražák, no, správně.
2: Hele, vy dva. No, vedli jsme tady tuhletu diskuzi, jestli teda mrazák nebo mražák. Odkud jste, jak to říkáte vy? Já si myslím, že můj tým ještě jako spí trošku, jo? Ale uvidíme, pojďme se na ty vaše zprávy podívat.
0: Já si myslím, že to je tím, že jsi z blbýho města.
2: Ne.
0: Tak pojďme. Tak máme tady Týna, Severček, samozřejmě mrazák.
1: Pozor.
2: Martina, rodilá pražačka, jsem pod obojí.
0: Dobré ránko, Otrokovice určitě mražák.
1: Tak to je 1-1 zatím, já to budu počítat.
0: Tak to počítej.
2: Dáša Opava u nás mražák, pořád lepší než mlíko.
0: Darča Moravská Třebová, mrazák.
2: Zlín David, mražák, to je kremrolé spisovně. Takže tady se nevyjádřil.
0: Ale napsal,
1: asi mrazák.
0: Napsal mražák.
2: Asi jo.
0: Pak tady, dobré ráno, Sampiony, u nás doma říkáme samozřejmě mrazák, Martin, tak tady konkrétně u toho by se hodila diakritika.
2: Pavli, Praha, samozřejmě mrazák a vůbec se nedivím, že Jasmin vadí mražák, mě taky.
0: Jindřichu Hradec, Martin, mrazák.
2: Marcela, jedině mrazák.
0: Ahoj, Martina z Bystřice, okres Frýdek Místek, mražák taky, celá rodina.
2: Pražáci jsou jiná sorta lidí, říkáme mražák, Láďa Prostějov, Morava.
0: Jana od Přerova, mražák.
2: Dobré ráno, mrazák jednoznačně z, to stejné jako naběračka a žběračka. Jindra, východní Čechy, krásný den přeji.
0: To je zvláštní, my jsme z východních Čech, Davide, že jo, a tam se říká mražák prostě.
1: Je to tak, a máme to 5-7 teda mimochodem.
0: Eva.
1: Pro Jasmin.
0: Eva, dobrý ráno, moje maminka říká mražák, ale já říkám mrazák, protože mražák mě tahá za uši, bydlím v Havlíčkově Brodě.
2: Eva, pořád říkám mrazák.
0: Luboš Trutnov, ahoj, tak jasně, že mražák.
2: Ahoj, tak já jsem z Hlučínska a v mražáku jsou mražené věci, proto je to mražák, ahoj Jirka.
0: Já už popravdě začínám jako vědět, co to slovo znamená, jak to opakujeme pořád dokola. Dobré ráno, nejlepší rádio, já říkám mražák, jsem ze severní Moravy, Karolína.
1: Tak pozor, 9-9.
0: Tak pozor, já tady ještě vytáhnu, mám tady hlasovku, jo. Tak, vydržte chvíli, já se nenechám zahambit, to ani náhodou.
3: Dobré ráno, týme. Já jakožto prodejce mražených potravin to zamku. Mějte se, čau, Roman.
2: Díky, Romane, no. Erika Plzeň, určitě mrazák. Mražák říká moje baby a důchodci, Michale.
0: Takže dobře, budeme se tady, jak ten vstup bude ještě dlouhý, jo? Kolik to bude mít? Tak 15
2: no, dobře,
0: minut.
2: Tak
0: já tady
2: prostě je to
0: hledám
2: půl
0: nějakou
2: na půl,
0: zprávu.
2: Ale jako vznikla nová debata, jo, tady. Dobré ráno, ježiš, kde to bylo? No prostě, že někdo říká na mrazáku.
0: Kamča z Brna píše, rozhodně mražák. Jo, takže jsem vyhrál. PS, a říkáte na nebo do mražáku?
2: No, pak tam bylo i U, jo, to už je zase úplně jiná debata, to už bych jako nevířila, nicméně, dobře, no, tak prostě...
0: Takhle, a já jsem prohrál, a vy si to dávejte, do čeho chcete, do mražáku. Máme pro vás Evu Farnou, Leporello, v 7.17, dobré ráno.

0: Eva Farná. Leporelo na Hit Rádiu v 7 hodin 20 minut.
1: Chceme říct dvě věci. Za prvý, můj tým už se probral a na WhatsAppu se to hemží mrazákem, nikoli mražákem. Ale, ne, opravdu, ale píše Hanka, to nás jako překvapilo, Boba, tady se shodneme s Michalem. Hezké ránko, tak ještě jeden tip na debatu. Půjdete do řezníka, nebo k řezníkovi. Mějte se, šampioni, no, tak jasný,
0: pane,
1: že k řezníkovi,
0: bože,
1: ne.
0: Co jsme to pustili, tak samozřejmě, no, jako, kdo říká, že půjdeme do řezníka? Já si dovedu
1: tak
0: představit,
1: Hanka určitě.
0: Když řekneš, jdu do řezníka, jako, že se ti ten borec líbí, jak jenom jdeš dělat, jo. Jdu do řezníka, má pořádnou tu sekeru.
1: Tak k řezníkovi jdeme, no, my.
0: Já jenom čekám, že tady začnou zase chodit zprávy, že teda u nás se chodí rozhodně do řezníka. To chci říct za věc.
2: Jdu dneska na oběd na smazák s hranolkama. To taky říká, ne?
0: Na smazák? Ty jsi smazák. Ale so toulou, Heroes. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu za malou chvíli.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
5: to má podařit. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
12: Užijte si zážitkové léto s Allegri.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
19: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
18: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
19: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
18: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 se vytvořila kolona v úseku od 4. kilometru po nájezd na dálnici D1. A kolem 10 minut se aktuálně zdržíte v koloně u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Rose, Alesso a Toulou. Tohle je Hit Radio v 7.30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na zahraniční dovolenou letos vyrazí téměř polovina Čechů. Většina z nich si na týdenní pobyt v cizině musí šetřit nejméně půl roku, část dokonce celý rok. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stresu, spěchu nebo jazykové bariéře lidé na cestách často zbytečně přicházejí o peníze. Na světovém šampionátu končí další evropský favorit. V úvodním kole playoff vypadlo po Německu taky Nizozemsko. Po 90 minutách hrálo s Marokem 1-1 a nakonec nezvládlo penalty. Pro lepší kondici nemusíte nutně běhat a polikat desítky kilometrů. Podle odborníků mohou srovnatelné nebo i lepší výsledky přinést třeba veslování, plavání, cyklistika nebo intervalový trénink. Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v rádiu chlubil, že máš přes stovku. No.
0: A co jako?
3: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: A co jako? Davide, shut up and dance. Tak si teda pěkně děkuju, kamaráde, tady prostě na kámoše nenarazíš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno, šampioni.

0: Shut Up and Dance. Tohle jsou Walk the Moon a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů v 7.34. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Jak bylo řečeno, tak celý tento týden vyhráváte parádní vstupenky na festival Colors of Ostrava. Dvě čtyřdenní vstupenky, a to od Allegro.
2: Pokud rádi nakupujete online, tak určitě Allegro znáte. Je to jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No spíš mi řekni, co ještě najdeme na Colors of Ostrava, Jasmin.
2: Hele, letos 21 Pilots, třeba Teddy Swims, Lord, taky hezký. LP, spousta skvělých jmen.
0: Hezký, tak tohle si dost možná užije zadáču. David, Dave, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme na Vysočinu, tak co bys řekl na takový parádní výlet do Ostravy na tyhle interprety?
3: No nádhera, se těším.
0: No nádhera.
2: se těším. Tak ještě to bude rád.
0: Tak možná, tak asi to dáme Davidovi zrovna ne.
2: Let's go.
0: Tak dejme, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém městě České republiky můžeš jít na ještět?
3: Liberec.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Korveta je druh krevety anebo slavný sportovní vůz?
3: Slavný sportovní vůz.
1: Otázka ano. Třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které houby patří na pizzu Capricciosa?
3: Žampiony.
1: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Dave, budeš vědět, jaké je křestní jméno herečky Bohdalové?
3: Jiřina.
0: Přesně, a pojďme na poslední otázku.
2: Je dneska poslední červnový den, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano!
2: Ano!
0: Ano! Davide, vyrážíš na Colors of Ostrava, 2 čtyřdenní vstupenky jsou tvoje.
3: Super.
2: To je nadšení, ty
0: vole. Ty jsi úplně šťastný, ty jo, fakt.
2: Super. Tak
0: máš, dík. Máš vstupenky. Tak to je super teda. Tak Davide, byl jsi skvělej. Parádně si to zvládnul, vstupenky posíláme. A festiák si užij, měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. Další vstupenky pro vás budeme mít opět zítra.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio City Brno.

0: Bude 7:45, ladíte úterní Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Jakou největší lest jste kdy zkusili na vaše rodiče, anebo vaše dítě na vás? Vydíralo vás někdy vaše dítě? Asi ne, co? Máme tady ale příběh z Brazílie. 12-letá holka přestírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký prachy. A místo škemrání o stovku rovnou rodičům poslala vyděračskou zprávu přes WhatsApp, že je unesena.
1: Můžete mi říct, co to je za dobu, že ve 12 letech tohle dítě vůbec jako napadne? To mi přijde úplně šílený.
0: Tak jestli potřebovala nějaký peníze na lístek do kina, tak vlastně jako chápu, no. Mě to připomnělo, už to je teda strašně dávno, kdy mi kamarád vyprávěl, že, a to je teda hrozný, jo, já to neschvaluju, ale zamknul mámu v koupelně a dokud mu nedá 2 kila, takže ji nepustí, jo. A to mi přišlo teda fakt jako strašný. Já bych si třeba osobně tohle nikdy nedovolil a vlastně, když zaspomínám, tak já jsem asi nikdy na rodiče žádnou lest nenachystal. Spíš to bylo takový, že jsem říkal, že mi není dobře a že mám asi teplotu a že se mi nechce do školy, máma vytáhla teploměr a bylo úplně jasný, jak na tom teda jsem s těma číslama. Takže mi to tak jako nikdy neprošlo. Co ty?
1: U nás doma byl od tohohle můj starší brácha, no. Ten dělal tyhle ty věci. Já jsem taky byla ta hodná. Jako jednou jsem jako nemile zalhala, to jako to mě mrzí, že jsem třeba řekla, že jedu za kámoškou a jela jsem tehdy do jiného města za nějakým klukem, což teďka zpětně, jako udělat mi to moje potenciální dítě, tak normálně nevím.
0: Takže to se do toho počítá taky. Tak už se vlastně přidávám, už taky jsem takhle zmizel a říkal jsem, že jsem někde a byl jsem úplně někde jinde.
1: To nedělejte, to je fakt jako nebezpečný, to za to jako se zpětně omlouvám rodině.
0: Já ne.
1: Nicméně, ano, jinak tam na to byl ten brácha, tak pojďte nám říct spíš vy, jak se jmenujete, odkud jste a co byla taková vaše jako dětská rebelie?
0: Co jste na ty rodiče prostě vymysleli? Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Číslo 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pinkněte klasicky jako zprávou. Za chvíli aktuální doprava a samozřejmě i muzika, třeba Činasky. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D2 na 9. kilometru směrem od Bratislavy na Brno stojí v levém pruhu porouchané vozidlo. Počítejte se silným provozem a s asi kilometrovou kolonou. Šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.53 na Hitrádiu Rosalyn a Snap. Bavili jsme se tady o příběhu z Brazílie. 12letá holka předstírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký peníze. Jo, takže poslala jim vydíračskou zprávu přes WhatsApp, aby dostala nějaký love.
1: My jsme chtěli zjistit, co jste udělali, vymysleli nějakou bejkárnu na rodiče by. Tak máme tady jednu ze zpráv.
0: Já na střední zatahoval doučování z deskriptivní geometrie. Bylo to na konci roku a učitelka na střední mi jasně řekla, že se rovnou potkáme u reportu, tak jsem chodil do kina.
1: Marek, z důvodu, že to rodiče netuší, do dneška zůstanou v anonymitě. Jo, tak už není. Marek, pro jistotu prej. Brácha rodičům rok lhal, že ještě studuje vysokou školu a přitom jenom jezdil rok na byt, kde studoval a tam se flákal. Pak jim dokonce volal v den státnic, že je neobhájil. Už je to přes 10 let, ale les to byla teda grandiozní. Státnic v uvozovkách, protože na nich teda nebyl a jen jim volal, že na nich je.
0: Kdybyš je Denisa z Prahy, měli jsme jednou ve třídě hodinu mytí masek na brané cvičení. Mně tam chyběl nějaký ochranný kryt nebo zátka. Učitelka se všech ptala, zda mají všichni vše v pořádku a nikomu nic nechybí. Jako jediné mě hruza fackovala, že se přihlásit a mít problém. Nezvedla jsem ruku a do dneška to mám v hlavě, že kdyby se něco stalo, tak jediná umřu kvůli zátce. A my jsme se ptali, co jste vymysleli na rodiče, a ne na učitele, že jo?
1: Hele, to horko prostě na všechny působí.
0: Je to tak, je to tak. Tak pojďme se trošku osvěžit další muzikou. Cyril Stumbling, tohle by vás mohlo bavit. Na Hit Rádiu a za malou chvíli taky zprávy v 8 s Davidem. Tak hezké úterní ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po rekordních vedrech udeřily silné bouřky. V několika krajích zaměstnali hasiče popadané stromy a zatopené ulice. Voda zaplavila část Jihlavy a na jihu Čech padaly mimořádně velké kroupy. Bouřky komplikovaly také železniční dopravu. Podle meteorologů se navíc v dalších dnech výrazně ochladí a teploty klesnou pod 30. Český pavilon v Japonsku se mění v problém. Stavba z Expo 2025 v Osace měla být už dávno rozebrána, stále ale stojí. Náklady podle vlády narostly z plánovaných 290 na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi zatím neexistuje a ve hře je i demolice. Přitom pavilon během výstavy navštívilo více než 1,5 milionu lidí. Spor o summit NATO pokračuje. Prezident Petr Pavel chtěl s premiérem Andrejem Babišem jednat o své účasti na červencové akci v Ankaře. Podle Hradu ale premiér schůzku odmítl. Pavel zároveň tvrdí, že vláda nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Ten kabinetu nařídil, aby prezidentovi nebránil v účasti na jednání NATO. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Rekordní návštěvnost hlásí brněnská koupaliště. Za uplynulý víkend, kdy teploty na jihu Moravy stoupaly ke 40, musela dokonce kvůli náporu zájmu posílit počty pracovníků. Rekordní tabulky přepisovala mimo jiné koupaliště Riviera a Zábrdovice. Dohromady je navštívilo skoro 20 000 lidí. Ve švech praskalo i koupaliště na Kraví hoře a biotop v Brně jich. I dneska bude v Brně a na jihu Moravy docela slunečno, i když hrozí večer přehánky a bouřky. Teploty se budou šplhat na 630 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ránko.
4: Hezký úterý.
1: Snídaně šampionů.
3: Minutu po osmé přejeme hezké ráno, samozřejmě další song nachystaný.
4: A ženy naše, má váš partner blízkou kamarádku? A pokud jo, vadí vám to, anebo ne? Za chviličku proberem, tak s náma zůstaňte.
1: Hit Radio City Brno.

0: Co tě nezabije, to tě posílí a tenhle song nám jde vlastně docela dost na ruku. Kelly Clarkson na Hit Radio v 8.05. Jasmin totiž otevřela téma, který bude opravdu tenkej let, jo. Navíc, pokud něco takového třeba doma aktuálně řešíte, tak schválně, vadilo by vám, kdyby měl váš partner opravdu blízkou kamarádku? Vadilo by ti to, Jasmin?
1: Ne, záleží, jo, já to rozvinu. Já si myslím, že my ženy na to máme čuch a že většinou to poznáme na těch jako jiných ženách, který se chtějí přátelit s tím partnerem. Já jsem zažila dvě různé situace. V minulém vztahu, jo, mi říkal, o nic nejde, jo, a já jsem mu jasně říkala, že vidím, že po něm pálí, a pak mi volal tehdy do rádia, že mě podved úplně ubrečenej. Naštěstí mimo éter, teda to ne, že by mi jako zavolal to. Takže to jsem odhalila, ale taky v současném vztahu třeba jsem zažila naopak situaci, kdy mi říká přítel, no já mám 17-15 let, prostě strašně blízkou kámošku a já jsem jí poznala, je strašně super a říkám, ty jo, ale přijde mi, jak kdyby tam možná trošku jako něco a vlastně jako ona se jednou vyslovila, že by i ráda, ale on to zatrhnul a myslím si, že jde o to, jak se k tomu postaví ten partner.
0: No, píše se tady, že celých 92% žen přiznalo, že jim partnerovi blízké přítelkyně nejsou úplně pochuti. A já teda můžu potvrdit, já bych neměl úplně povolenou nějakou takovou kamarádku.
1: Fakt?
0: Neměl.
1: Hele, já si myslím, že jde opravdu o to, jak si v tom vztahu buď věříte.
2: A hele, jak jako vypadá ta partnerka? Jak vypadá ta kamarádka?
0: No přesně, příležitost dělá zloděje, no.
1: Jaj.
0: Tak dejte nám vědět, do který skupiny patříte vy, jestli do těch 92% žen, který by prostě nezvládly tady tu věc, anebo do toho zbytku. 777-937-777, to je číslo k nám, díky vám to rozsekneme, tak nám to pošlete jako hlasovku, anebo klasicky SMS-kou, tady další hity

0: Just give me a reason, dej mi důvod. Pink a Nate Ruse, 8 hodin 13 minut. Dej mi důvod, proč nemít ráda tvoji nejlepší kamarádku. O čem jsme se tady bavili, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, takže podle nového průzkumu celých 92% žen nemá rádo partnerovi blízké kamarádky. Nejsou prostě úplně po chuti.
1: Já jsem říkala, že záleží na tom, jak se k tomu staví ten partner, že když víte u partnera, že o nic nejde, tak můžete být v klidu, tak to mám aspoň já.
0: No. Tak pojďme na zprávy. Ptali jsme se vás, jak to máte vy.
1: Lenka, zažila jsem, že z nejlepší kamarádky byla nakonec nová přítelkyně, takže už jsem v tomhle hodně opatrná.
0: David, 30 let, moje přítelkyně má nejlepšího kamaráda a já nejlepší kamarádku. Funguje nám to úplně normálně?
1: No. My máme tady prohozený role, teď já mám být ta nespokojená žena, ale to seš ty teďka. Veronika. No
0: tak já jsem u Davida pochopil, že teda chodí všude ve čtyřech.
1: Veronika, 26 let. Upřímně, asi bych žárlila, ne že bych partnerovi nevěřila, ale některé ženy prostě umí být až moc kamarádské.
0: Další zpráva, krásné ráno. Kdyby s takovou opravdovou kamarádkou v uvozovkách přišel už před 9 lety do našeho vztahu, tak bych s tím neměla problém. Ale jako kdyby teď přišel, že má novou kámošku, zabiju ho. A to nežádlím, ale také bych mohla začít a nebylo by to vůbec hezké.
1: To je vlastně dobrý point, když znáš někoho dlouho, pak si nabrnkneš prostě nějakou novou přítelkyni, přítele a už vlastně víš, že tam ten člověk je, tak je to něco jiného, než když najednou přijde někdo a seš něj jako oslněnej a jo, to je prostě nejlepší kámoš teď nově.
0: Já si ale říkám, že už jenom to spojení, je to jenom kamarádka, je na rozvod. David přikivuje, David se nevyjadřuje, přikivuje. Co tam máme dál?

0: takový blízký a žádný partnerce a ani ex-manželce se to vůbec nelíbilo. Vždycky byli úplně na trni a teď bůh ví, co bych tam s nima, bůh ví, co. Jo, ale co, jak říkám já, co oko nevidí, srdce nebolí. No a tuhle partnerku, co mám teď, tak musel jsem samozřejmě rozvázat vztahy tady s těma dvouma kamarádkama, co vypadaly jak z Playboye. Takže žádná žena to nekouše, takovýhle kamarádky. Tomáši. Tak si mějte zatím, čau.
1: Já tam u Tomáše cítil takové to, jak říkal, musel jsem rozvázat vztahy, bylo to řečeno tak jako s takovou smutnou jako náladou, jo?
2: Podle mě měl u toho svázaný ruce a drží, sedí ve sklepě někde.
1: Přišla tady taky zajímavá zpráva od Lucie. Ahoj, rádio, chlap, co tvrdí, že má kamarádku, tak to je ta, se kterou buď už spal, anebo s ní spát chce. Taky děkujeme za názor. A já si myslím, že to přátelství mezi mužem a ženou existuje.
2: No já taky.
1: Existuje, dokud nepadne první sklenka. Miles Smith.

0: Nice to meet you.
1: We can dance all night.
0: Je nás těší, že jste si na úterní ráno vybrali Hit Radio. Miles Smith v 8 hodin 19 minut. We are gonna dance. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle vás zabaví DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, staví se i Hunter X, no a stavíme se i u vás v autech, poradíme, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými a to dost.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor, dávejte na dálnici D2 na 9. kilometru směrem od Bratislavy na Brno, stojí v levém pruhu porouchané vozidlo. Počítejte se silným provozem a s kolonou. Šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Na vede, až si vyřídíš osobní korespondenci, tak se vrát.
1: Tak já jsem mě zavolal, že update a ty tady 5 minut čekám, no tak.
0: A Huntrix Golden na Hit Rádiu v 8 hodin 30 minut. A máme pro vás ranní update s Davidem. Dejme, pojď do toho.
2: Ranní update.
1: Carlos Vémola ukázal fanouškům svou méně známou zálibu. Na sociálních sítích zveřejnil záběry ze zahrady svého Vémolandu, kde se pochlubil upravenými záhony, palmami a množstvím rozkvetlých květin. Místo klece a oktagonu tak tentokrát zaujal jako vášnivý zahradník. Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Bikiny slaví 80 let a dodnes patří k symbolům léta. Když byly v roce 1946 poprvé představeny, vyvolaly šok a řadu kontroverzí. Trvalo roky, než si našli cestu do běžné módy, dnes ale patří k nejpopulárnějším plavkám na světě.
0: Mm-hmm. Kdyby zajímalo, když se vrátíme zpátky o těch 80 let, kdy se hnali tu holku, která to na sebe vzala na sebe, když to jako nafocovali, že jo?
1: Jako napoprvý, jo.
0: Napoprvý. Hele, bikiny dobrý, ale mě baví teda jako Vémola zahradníkem, jo. Vémola otevírá květinářství. Bude se to jmenovat Kid Colent. Pojďme hrát. Tohle je srdcovka Should I Stay or Should I Go? Clash. To vede už dneska, prosím mě nejbej. Hezké no.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký

0: nejnovějších single, tohle je Dovolená. A tohle je Hit Radio 8.38. Krásné ráno.
1: Kdybyste jeli na dovču třeba do Japonska a z jakýhokoliv důvodu se vám třeba zastesklo po tatínkovi, tak vy si ho můžete pronajmout. Jakože opravdu tam existuje služba, kdy vy si zaplatíte člověka a můžete si takhle pronajmout i partnera, babičku, kohokoliv. Ale mě zaujal jako taťka, já jsem viděla totiž video, kdy s ním zajdete na kavčo a do nějakého klidně hračkářství nebo kina nebo na koncert, kamkoliv. Jo. A není to seznamka, nic romantického, je to opravdu jenom jako společnost pro někoho, kdo si to zaplatí. Já jsem našla, že jedna z nejznámějších služeb se jmenuje nějak Osan Rental a tam si můžete najmout takhle sympatický jako člověka za 1000 jenů, což je třeba 150 korun na hodinu.
0: A tak mají tam navíc jenom teda jako taťku, který tě bude chválit, nebo tam mají i toho tátu, který tě bude prostě jako tepat za různý věci, jo? Že tady to si neudělala a že takhle třeba vypadáš a že tohle a tamto a že za komunistu to bylo líp.
1: Tak když ho máš doma, tak proč by si se pak pronajímal?
0: No, přesně, já si říkám, že v Česku by tady ta služba zkrachovala, jo? Protože většina z nás má takovýho taťku doma.
1: Ale jinak bude ten člověk, ať už si tam pronajmete partner, nebo taťku, nebo kohokoliv, bude dělat to, co vy chcete a platíte vy ty náklady, jakožto klient. Když půjdete do kina, zaplatíte to vy a podobně, plus si platíte tu jeho přítomnost. Ale vlastně v případě, že třeba máte rádi solo cestování a najednou se během té doby, kdy jste na cestě, začnete cítit osamělý, tak mi to přijde vlastně roztomilý.
0: Já když o tom přemýšlím, Jasmin, tak jasně, v Japonsku si ho musíš koupit a tady si tě takovej taťka najde rád sám.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
6: Under Armour makes you better.
5: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Don't worry na Hit Rádiu 8.47. To bude těžký, Jasmin.
1: Je to těžký.
0: To bude těžký, my bychom vám chtěli říct. Jestli vás můžeme poprosit, vlastně musíme vás požádat o vaše svolení, my bychom si teďka pár týdnů dali tady ve vysílání Snídaně šampionu volno. Povolíte nám to?
1: Teď jim povolil podle mě šutrák ze srdce trošku, jakože
0: jo, konečně bude klid, konečně. My si dáme na chvilku volno, já budu zpátky kdy? 13. července, to je v pondělí, a ty budeš zpátky?
1: Já buď 20. anebo ještě někdy v týdnu předtím.
0: Jasmin, budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Strašně kecám.
1: Vlastně my si jako nebereme volno od toho vysílání, ale od sebe, že jo? Abychom pak zase mohli být super tým.
0: Jasně. Tak takhle, teďka vážně. Potřebujeme nabrat trošku síly, jak by řekl Terminátor, I'll be back, jo? A dohromady, to vám můžeme slíbit, budeme zpátky ještě než vyjde GTA 6, jo? Takže všechno v pořádku, všechno v požontku. Imagine Dragons, Next to Me, takhle, ještě než se rozloučíme, samozřejmě Snídaně šampionů, ta úterní pokračuje, před náma ještě dva songy do 9, a to je tohle, a taky se staví Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Jsme Hit Radio, tak krásné ránko, šampioni.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 30. června. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. No a připomínáme ještě jednou, že my se teďka dáme na pár týdnů trošku oraz, jestli dovolíte. Já budu zpátky 13. července a Jasmin asi 20. července, tak nějak se tady potkáme. Nicméně, my jsme se tady o tom už před chvílí bavili a přišla nám od Renči hezká zpráva, za kterou moc děkujeme. Napsala, je lidi, co budu dělat, vždyť ani neodjedu do práce, kdo mě bude rozesmívat. Vážně, teď krásnou dovolenou přeju, zasloužíte si. No, kdo tě bude, Renči, rozesmívat? Ten, kdo to bude konečně umět, že jo?
1: Ale moc děkujeme za hezkou zprávu a doufáme, že i vy si nějakým způsobem odpočinete.
0: Takhle, soutěže, muzika, všechno, na co jste zvyklí, to samozřejmě zůstává, to bude pokračovat, nemusíte se bát, že vám třeba utečou vstupenky na Colors of Ostrava, které tady rozdáváme v ranní pětce, no a já si myslím, že už je opravdu z nás, že už je opravdu na čase, abychom se na chviličku zdejchli a nechali to tady těm odvážnějším.
1: Tak
0: si
1: tak.
0: Moc si užijte úterý, užijte si prázdninu, užijte si dovču a my se na vás za chvilku to uteče. Budeme zase těšit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak díky za všechna společná rána. My jsme Michal a Jasmina, těšíme se.
1: Zase brzo. Tak
0: brzo. Ahoj. Ahoj, mějte se. Čau, čau.
3: Krásné dobré ránko do Brna a na celou Jižní Moravu. 2 minutky nás dělí od 9. hodiny. Hit Radio City Brno, Petra Roušár a my se společně podíváme, jak to vypadá na silnicích. Ta první pozitivní dobrá zpráva, že D1 dneska jela ráno. Konečně to, co jsem očekávala, že když budou prázdniny, že najedete plynule na D1 někde od Rosic nebo možná i dál u Domašova a pofrčíte, a to se dneska stalo. A to je jako velká vzácnost. Brno, Sokolova ulice, křižovatka s Košuličovou, nehoda 2 osobních aut, místem se projíždí Kivadlově. Obousměrné kolony, tak tady vás to přibrzdí. D1, a já jsem to zakřikla, u Domašova směrem na Brno, to je teď aktuální už 3-kilometrová kolona, sakra, to jsem opravdu zakřikla, 171. Tohle je aktuální věc, která se stala před 20 minutami. A ještě D2, 9,5 kilometra směrem od Bratislavy na Brno, v levém pruhu porouchané vozidlo. Silný provoz, asi kilometrová kolona i tímto směrem. Bratislavská v Břeclavi ke střetu, tady došlo osobního auta s autobusem a i tady je částečně omezený provoz. No, není to ideální, ale zase to úplně není takové drama, nic, na co bychom nebyli zvyklí během celého školního roku. Pokud máte cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně nebo střelivo, dnes končí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena 5krát. Šumperk omezuje vizuální smog, využít k tomu chce dotační program. Na co je možné peníze využít, řekne mluvčí města Jana Kaněvová.
9: Například na nové firemní nápisy a štíty, na výstrče a vývěsní štíty, na vitríny a nabídkové tabule, na polepy výloh a dveří, na zpracování grafického návrhu.
8: Příjem žádostí o dotace se uzavírá 4. září. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově.
10: Fotbalový servis.
8: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v play-off mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali 4. titul. Při minulých 2 účastech skončili už ve skupině. To maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Nizozemci v něm stejně jako při 2 svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli.
3: Dnes se budeme opět dusit. Takové drama, ty teploty nebudou ke 40, ale spíše k 30, 32, 33 maximálně. Uvidíme, co přinese sluníčko.
10: Hit Radio City Brno.
3: A protože na jižní Moravě a v Brně ty tropy panují, tak pro vás hned v první hodince budu mít jeden netradiční tip, kam se jít v centru schladit.

text. Už som dlho Kristýnu Perry neslyšela a dúfam, že udělala radost krátce po 9. hodině i vám. Hit Radio City Brno, Petra Roušár a samozřejmě ty teploty pokračují, už jsem to avizovala, nejdřív to bylo, že se bude ochlazovat už od pondělí. I v úterý 30. června se budeme koupat ve vlastní šťávě, ale pozor, pokud budete mít cestu přes samotné centrum města, slíbila jsem nějaké netradiční místo k ochlazení a ne, nebude to obligátní kostnice a různé katakomby, které vždycky připomínáme. Tentokrát to bude přímo samotná radnice. Je to fajn? Otevřeli normálně radnici, abychom se tam mohli schovat. Rytířský a sněmovní sál, to jsou krásné reprezentativní sály, které běžně nebývají otevřené, tak teď je tam klima, dokonce tady píšu, že na 22 stupňů, no nevím, jestli to není málo, bude tam taky nachystaná nějaká voda, nějaké osvěžení, možná nějaké limošky. Oba sály budou otevřeny dneska odpoledne a dívám se, že potom v ostatních dnech, normálně až do 8 do večera, jo, budou tam navigace, takže vejdete do radnice, nemusíte se bát, že byste se tam bloudili, nebo že by vás někdo vyhodil, můžete si tam prostě sednout, odpočinout a zároveň si prohlídnout radnici. Snad v klidu, uvidíme, jaký o to bude zájem. Benson Boone s námi dál, teď na Hit Radio City Brno, hezké dopoledne.

0: Hezké dopoledne, Hit Radio City Brno, a chci se věnovat brněnskému Hantecu. Co kdybych takhle jako mluvila, tak tím brněnským radši ne, ježiš, já se slyším, to je hrozný. Tak nejenom, že tak člověk protahuje, když se uvolní a je z Brna, tak je mu to možná až moc blízké, ale samozřejmě rozumíte všem těm věcem, jako jsou slova koc, havaj, prigl, love, mergle, teď mě nic nenapadá konkrétního, ale když slyším hodně intenzivní příval Hantecu, tak musím teda říct, že jako rodilý Brňák z 90% rozumím, pokud se to jako nepřehání úplně nějak moc. Hantec je moc pěkná věc, nemám ráda, když se mu někdo vysmívá, sama ho nepoužívám, ale svým způsobem jsem na něho hrdá. A k Hantecu se bude vztahovat i moje další info, které si dáme hned po muzice. Je tady nachystaný Krištof a Lily Wood, protože to, že je Hantec výjimečný a vyvíjel se mnoho staletí, oceňují nejenom Brňáci. Řeknem si víc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
3: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
7: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Krátce po půl desáté v té nejlepší společnosti, alespoň doufám, že tou dobrou společností pro vás je i v úterý 30. půl desáté. Hit Radio City Brno. Já už jsem se tady vyznávala ke svému vztahu, nebo ze svého vztahu k Hantecu, nemluvím jim, nepoužívám ho, rozumím mu, myslím, skoro ze 100%, i když už jde hodně do hloubky. Hlavně nesnáším, když si z něho někdo dělá srandu. Jako, může si z něho dělat srandu i jenom Brňák, jo, na tom se asi zhodneme. A teď pojďme tady k tomu velebení. Hantec, co by tradiční městský slang používaný v hovorové mluvě v Brně, se totiž dočkal oficiální pocty. Byl zařazený na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury tady Jižní Moravy. Ten fenomén je opravdu bohatý. Staletí se míchalo hanácké nářečí, čeština, němčina, hantýrka brněnských řemeslníků, obchodníků, ale je tam i nějaký argot, je tam i podsvětí. A až se to vybrousilo a vlastně na Hantecu je fajn, že je stále živý a teď se, myslím, i obohacuje třeba i mluvou mladých. Mezi zapsané statky patří třeba slovácký verbuňk, jízda králů, technologie výroby modrotisku, takže myslím, že brněnský Hantec je jako v té nejlepší společnosti.

0: Jedno info, které se bude líbit nejenom šotoušům, tedy nadšencům do kolejových vozidel. Nepůjdeme na dráhu klasickou, zůstaneme tady s dopravním podnikem města Brna. Ten dokončil nákup 40 moderních obousměrných a pozor, plně klimatizovaných tramvají Škoda 4City Smart 45T. Všechny šalinky budou dneska mít slavnostní defile. Všechny nám je ukážou ve spanilé jízdě městem. Unikátní téměř 2,5 kilometru dlouhý konvoj projede z Medlánek do Pisárek a tak se pokusí o zápis do České knihy rekordu. Bude se to všechno dít vlastně už teď dopoledne. Dnes za malou chvíli. Já se hrozně ráda spojím s představiteli dopravního podniku města Brna v příští a v další hodině. Podíváme se, jak to vypadá, kde zrovna konvoj je, jestli se tady podařil ten unikátní zápis. A pokud jdete přes město, tak si to užijte, to bude jako dobrá bizarní podívaná. Pokud nemáte cestu přes město, tak to změňte, zajděte se podívat.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky Tech Bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
7: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
7: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty nás dělí od 10. hodiny dopolední. Pojďme se podívat, jak to teď vypadá. Na silnicích D2 směrem od Bratislavy na Brno v levém pruhu porouchané vozidlo, silný provoz, asi kilometrová kolona, to se bavíme o 9,5 kilometru. Dále Brno, Renesská třída, tady stále taková klasická uzavírka přes léto a ještě Břeclav, Bratislavská ulice, tady straší ještě před hodinou se tu stal takový menší karambol osobního auta s autobusem a provoz je stále částečně omezen. Jinak se dopravní mapy tváří poměrně poklidně. Pokud máte cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus,
3: když se to má podařit. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičáků o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Máme další možnost pomoci zvířatům. Pražská zvířecí záchranka proto vyzývá všechny Čechy, aby doma našli misku a nalili do ní vodu. Kam ji pak umístit, poradí svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
7: Stačí obyčejná miska s vodou, dát ji nejlépe na zem, zatížit, aby jen tak to nepřevrhlo. Ta miska by měla být ve stínu samozřejmě, aby ta voda vydržela co nejdéle a určitě je dobré, aby se každý den ta voda vyměnila za novou. Případně i ta miska trošku vyčistila.
6: Misku můžete dát i na parapet nebo balkón. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. No a tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu pětileté čekání na vítězství. Po čtyřech neúspěšných ročnících porazila 6-3, 6-2 rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole Roland Garros.
0: Tropické teploty pokračují i dnes v úterý 30. Dívám se, že teploměr teď ukazuje kolem 30 stupňů Celzima. Maxima budou kolem 34-35 stupňů Celzia.
5: Hit Radio City Brno.
0: My začínáme další hodinu, budeme se věnovat rekordu dopravního podniku, ale budeme se taky třeba věnovat chrápání. Tady je muzika.

úterním dopoledni ve společnosti Hitradia City Brno s vámi Petra Roušár. Už včera jsem řešila to, že se nemůžu spát z toho horka, že to je hrozný. Teď ještě do toho ten růžovej úplněk. Doufám, že vy jste se dneska vyspali lépe. A k tomu samozřejmě přispívá i taková ta domácí pohoda či nepohoda. Jestli spíte všichni v jednom pokoji s malými dětmi, nebo jestli máte nějaké oddělené ložnice. A taky k tomu zásadně přispívá to, jestli někdo doma v domácnosti chrápe. Ale nejenom, že si tak jako chrupká, ale jestli opravdu vytáhne tu cirkulárku a dává tomu. Teď jsem se tady dočetla, že když člověk chrápe, tak jeho mozek se prý snad by měl regenerovat podle vědců jako na max, že to je známka toho, že ten mozek opravdu odpočívá. To je informace, kterou se můj manžel nikdy nesmí dozvědět, protože já třeba po hodině tady toho, co to poslouchám, tak přemýšlím, opravdu, jestli se rozvedeme, nebo jestli ho udusím polštářem, pak usneme a je to dobrý, ale to se opakuje tak dvakrát, třikrát za noc, takže on regeneruje, on vlastně nechrápe.

0: Hit Radio City Brno, Petra Roušár a jak jsem slíbila, vracíme se do centra města, protože dopravní podnik se dnes pokusí o veliký rekord. Rekord se týká šalinek, které budou v Brně novinkou a ten rekord bude dozorovat samozřejmě agentura Dobrý den z Pelehřimova a pan Miroslav Marek. Mirku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďte nám říct, o jaký rekord se vlastně jedná.
1: Tak bude to, pokud se všechno zdaří, nejdelší konvoj tramvají, jedoucích tramvají, v tomhle případě tedy tramvají Škoda 45T, absolutní novinka, vyrobená přímo pro dopravní podnik města Brna, to je velké specifikum. No ale těch tramvají

0: jí bude 40. Když si to vynásobíme délkou každé té tramvaje, což je 31 metrů, tak jsme na čísle, které je nevídané, protože to je kilometra čtvrt, jenom kdyby stály úplně těsně za sebou nebo spojené. Oni pojedou, to znamená, budou mezi nimi ty rozestupy, takže se dá předpokládat, že ten konvoj bude mít 2 kilometry a to je absolutní český rekord. Vlastně to bude naprosto jedinečná záležitost, protože i když ty tramvaje tady v Brně budou a budou jezdit a přepravovat Brňáky i návštěvníky města, tak tohle už se nikdy nebude opakovat. A proto jsme tady a proto naše muzeum rekordů bude zapisovat tuhle tu událost do České knihy rekordů a já si myslím, že to je krásný počin, ale nejde jenom samozřejmě o ten rekord. Jde prostě o to, že se zvyšuje komfort a že prostě to, co my tady dneska máme na starosti, tak je jenom taková vedlejší záležitost.
1: Pane Marku, v kolik ten konvoj vyráží?
0: Tak pokud všechno klapne, tak by to mělo být v 10.30, to znamená dnes dopoledne a pojede na stanici Pionýrská a potom do Pisárek, jestli to všechno mám dobře v paměti, bude taky projíždět náměstím Svobody, takže absolutním centrem Brna, takže spanilá jízda.
1: Já držím dopravnímu podniku a Brňákům palce, ať to klapne, bude to zajímavá podívaná, pokud jste někde ve městě, tak určitě zastavte své kroky. No a my se ještě spojíme, předpokládám, že potom s panem generálním ředitelem a uslyšíme určitě pozitivní zprávy, že všechno dobře dopadlo. Já vám děkuju, že jste přijel do Brna a těším se, že to dobře dopadne.
0: I já držím palce. Mějte se fajn a všem dobrý den.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: vaříme, posloucháme.
1: Tak osobo, když jsme se všichni sešli, je čas, abych zase něco porozdávala. 2 500 poukázky do Bystra No Feed. A v tuto chvíli tedy s dovolením, už to zvoní, vytáčím telefon paní Růženky. Doufám, že to klapne tentokrát.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Dobrý den, tady Hit Radio, Petra, zdravím vás, paní Růženko.
2: Zdravím, taky zdravím.
1: Dobrý den, tak 1000 je vaše, do Bystra No Feed, gratuluju.
2: Je, moc děkuji, to je super,
1: včera,
2: krásný.
1: Včera mi to pan revizor nevzal a dneska jsem se rozhodla, že zavolám vám. Vy píšete, že jste ředitelka mateřské školky.
2: Ano, bývalá, teda už teď v důchodu.
1: Bývalá. No, já se přiznám, moje dcera teď nastupuje do mateřské školky v září. A ona se nebojí, ale já se bojím. Jo, já se bojím.
2: Není třeba.
1: To jsem se chtěla zeptat, že toho využiju. Máte nějaký tip pro maminky, které se bojí, jak to překonat, třeba aspoň ten strach z toho prvního dne? Co tak?
2: Hlavně nedávat moc najevo, tak jak to, co cítíte vy, protože na to dítě se to přetavuje, takže určitě být v pohodě, v klidu, usměvavý, mě dobrou náladu a malá to zvládne a vy to zvládnete taky.
1: Paní Růžiko, já vám moc děkuju a nejenom za tu radu.
2: Já taky moc děkuju.
1: Ale i za to, že jste samozřejmě řekla, nevaříme, posloucháme. No a v tuhle chvíli paní Růženka ode mě už má téměř v poště ty 2 500 poukázky. A protože máme posledního, tak to znamená, že se z června přelíváme do července a samozřejmě nový partner a nevaříme, posloucháme dál. Zítra zase s 5 kilem.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará.

0: Úterní dopoledne ve vysílání Hit Rádia lehce ve znamení velkého dopravního rekordu, který vlastně v tuto chvíli probíhá v centru města. Konvoj nových šalinek míří na náměstí Svobody. Budete moci potkat a nebojte se, že byste si jich nevšimli, budou mít přes 2 kilometry, jak budou pěkně seřazené. Jsou to šalinky, které jsou nové, jsou vyrobené přímo pro Brno, pro naše město na míru a vlastně dopravní podnik takto tímto rekordem, touto kuriozitkou chce, abyste se s novými šalinkami seznámili. Jestli se ten rekord povedl a bude zapsaný v knize kuriozit, to se dozvíme v té následující hodině. Určitě budeme volat ještě s generálním ředitelem dopravního podniku. Tolik k tomu, co nás čeká. Důležitá ale teď do 11. je určitě muzika, abyste měli pořád fajn náladu. Alex Hebern nebo taky Pink.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
8: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
9: Under Armour makes you better.
8: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
10: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hezké dopoledne, 5 minut před 11. Jdeme trochu dřív na dopravu, protože je toho tady nějak moc. Trasa z Brna na Uherské Hradiště za Bučovicemi u Nevojic havarovala osobní auto, skončilo mimo vozovku. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením, zdržení je zatím minimální, ale bude narůstat. Akademická ulice v Brně u obchodního centra, tady stojí odstavené vozidlo, stojí tak jako hloupě, že je tam částečně omezený provoz, takže jenom abyste to vedli v patrnosti. Fanderlíkova ulice, to jsme v Žabovřeskách, tady se srazila dvě osobní auta, místo je průjezdné s opatrností, tak tež počítejte s omezením. D1 ve směru na Vyškov, porouchané auto, bavíme se o 209. až 210. kilometru. Kratší kolona, kde se pozdržíte, ještě na D52 na 17. kilometru ve směru na Pohořelice, boural tady kamion. Sokolova ulice, křižovatka s Košuličovou, došlo k nehodě dvou osobních vozidel, místem se projíždí Kyvadlově a kolony se stále tvoří v obou směrech. Kde je 3-kilometrová kolona, tak to pořád platí u Domašova, D1 171. trasa na Brno od Prahy a ještě D2 v levém pruhu porouchané auto na 9. kilometru. Počítejte s omezením, tady asi kilometrová kolona. No uf, je toho poměrně hodně. Budu ráda, když dodáte přes naše nové číslo dopravní info, posílejte hlasovku na WhatsAppové číslo 720 890
1: 848. 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kyvadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák.

0: dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Přetíženým turistickým místům na Šumavě má pomoci nová mobilní aplikace. Je zaměřená na oblast Železné Rudy. Více už dodá manažer projektu Marek Mejstřík.
1: Ta aplikace vzdělává o přírodě, tedy na každé té trase vás informuje, jaké druhy rostlin živočichů se tam mohou vyskytovat. Můžete s tím vyplnit krátké kvízy nebo dozvíte se o nich spoustu zajímavostí a vlastně je to takový průvodce do přírody.
0: Součástí bude také možnost sledování obsazenosti 5 parkovišť v Železné Rudě. Jejichž aktuální stav uvidí turisté přímo v aplikaci. Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. No a kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň.
2: Tak jak to dáváte? Já si ještě hodinku budu užívat to, že mám klimatizaci ve studiu Hitrádia City Brno, ale venku už to zuří naplno 35-36 stupňů. To jsou dnešní maxima, která si v uvozovkách budeme užívat. Já se dívám, kdy opravdu by mělo přijít to ochlazení. Bude to prý až od čtvrtečního odpoledne.
3: Hitrádio City Brno.
2: Muzika je tady nachystaná skvělá. Těším se na Depeche Mode a podíváme se taky, co se dá ještě podniknout, třeba dnes a zítra.

Hezké úterní dopoledne, Hit Radio City Brno. Doufám, že vaše nálada zůstává tak vysoko, alespoň jaká je teplota venku, jakože je to v pohodě, že jste třeba někde ochlazení, anebo že plánujete na to, jak zažijete dnešní večer, či vůbec nějakou návštěvu centra. Ode mě v tuhle chvíli připomínka toho, že na Římském náměstí, to je to malý vybombardovaný náměstí, který má ale při odbočce z Masaryčky, když jdete nahoru, vlastně hned druhá ulice, neuvěřitelnou atmosféru i přesto, že je ve stavu, v jakém je. Pravidelný letní kulturní program, to je to, co chci skloňovat. Každou středu a čtvrtek se tady konají koncerty, promítání letního kina, všechno je zadarmo. My jsme tam byli jednou na pár dnů zpátky na hraní DJ, jsou tam nějaký stánky s občerstvením a má to zase úplně jiný vibe, než když jdete třeba na Svoboďák. Tohle všechno můžete čekovat na facebookové stránce, která se jmenuje Věčný Římák. Je tam kompletní program, abyste se mrkli třeba na to, co budou promítat nebo kdo bude hrát. Všechno to bude vrcholit potom 9. září, takže vlastně před námi celé právě prázdniny. A závěrečný program se potom jmenuje Římák, ještě nejde spát, a to jsem sama zvědavá, co se bude dít dál.

0: Enrique, 20 minut po 11. Hit Radio City Brno a já jsem už avizovala, že vás budu zvat na nějaké akce kulturní, společenské, sportovní, tak jak to máme vždycky ve zvyku, abyste viděli, kam takhle jako vyrazit ještě v druhé půlce týdne. A hlavně já třeba miluju, když začne léto, letní zámecká sezóna, když člověk objeví ne takové ty provařené zámky a hrady, kde jsou vždycky obrovské návaly lidí. Ale když najdete nějakou perlu, třeba tady na Jižní Moravě, na Vysočině, dejme tomu hodinu od Brna, kam přijedete a máte ten prostor téměř pro sebe a má vám co nabídnout, tak takovýhle tip vám určitě za chvíli můžu slíbit.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus,
2: když se to má podařit. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu, tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
6: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
7: Hit Radio. Fotbalová bitva.

0: vyhrne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dua Lipa, přesně ta muzika, která třeba mě osobně umí zvednout náladu. Vím, že jste na tom podobně s 11:30, nejenom, že máte hlad a těšíte se na oběd, ale taky se třeba těšíte na to pozvání na zámek, jak už jsem avizovala, který není, ne že dostupný úplně každému, ale nenajdete tam miliony návštěvníků, nebudete se tlačit z davy. Je to zámek v Uherčicích. Zámek, který je překrásný, přesto není úplně v top kondici, a postupně se opravuje. A to je na něm to krásné, že ti lidi kolem, ti nadšenci, zhání peníze, ten zámek milují. Uherčice na Znojemsku, pokud už rovnou googlíte, kam vás posílám. My jsme tam byli podívat s rodinou loni. A letos přidávají, kromě toho, že se můžete zámkem pokochat a s krásnou zahradu s vyhlídkou si užít, tak přidávají podvečerní prohlídky, což je skvělý, protože v termínu 4. a 17. července a 7. srpna, to najdete na stránkách zámku, od 6 do 9 večer, a samozřejmě taková stavba, jako je opravující se nebo opravovaný zámek, zase úplně jinou atmosféru. Ale nepředstavujte si, že tam je nějaké lešení, to vůbec ne. Ten zámek je jako krásný. Jenom vidíte, jak na něm různé etapy pracovaly. Vevnitř jsem nebyla, moc se na to těším. A jak říkám, večerní prohlídky mají jinou atmosféru a o zámku se dozvíte zase ještě trochu něco jiného. Tak za mě je takový malý tip, a abychom zůstali taky v Brně, protože ne každému chápu, že se možná bude chtít vypravit úplně z našeho města, tak festival Uprostřed, to je tradice a klasika, na kterou se vyplatí vsadit. Kompletní program naznajte na festivaluprostřed.cz a letošní heslo se jmenuje V Brně nikdy nevíš a myslím si, že by to mohlo být vůbec jako moto celého Brna. Festival se zaměřuje na lokální uskupení z Brna a Jihomoravského kraje. To znamená, že bych to řekla jako Brňané, Brňanům, my sami sobě. A na ulicích, a nejenom na ulicích Brna, se dá zažít ledacos.

0: Pomalu, ale jistě se budu loučit. 11 hodin 37 minut, Petra Roušár, ne na dlouho. Těším se zase zítra dopoledne. Jak jsem slíbila, znovu se vracíme takzvaně na místo činu a jsme zvědaví, jak dopadl pokus o rekord dopravního podniku s novými šalinkami, které byly vyrobeny právě pro naše krásné město. Na místě a u telefonu už mám generálního ředitele dopravního podniku, pana Havránka. Dobrý den, jak to probíhá, jak jste spokojený?
1: No dobrý den, tak musím říct, že to probíhá úplně skvělým způsobem. Právě teď v téhle chvíli nastupujeme do posledního vozu. To znamená, dobrá zpráva je, že všech 40 tramvají nově pořízených v letošním roce dopravním podnikem projelo po náměstí Svobody. Projelo po náměstí Svobody a v téhle chvíli nastupují úplně to autenticky, nastupují do plně klimatizované nejmodernější tramvaje pro Brno, bezbariérové, teď do ní nastupují a pojedeme směrem Pisárek, vozovna Pisárky, kde vlastně ukončíme tady toto desfilé zaparkováním tramvají do vozovny Pisárky a vlastně společnou fotkou.
0: Pane ředitele, ty tramvaje, ty šalinky už budou teď třeba od zítra vyrážet do plného provozu, nebo kdy se s nimi můžeme potkat?
1: Jednoznačně, všech 40 tramvají je k dispozici a vlastně již tady po tomto defile některé tramvaje půjdou zpátky do provozu, protože my je samozřejmě potřebujeme, takže možná některý z cestujících zjistí tady v tuto chvíli, že mu nepřijede nějaký spoj, ale je to z toho důvodu, že právě ty šalinky tramvaje jsou účastní toho defile, ale už třeba za hodinu půjdou do plného provozu a takto budou jezdit minimálně 30 let, protože životnost toho tramvajového vozu je minimálně 30 let, to znamená i v roce 2050 tyto tramvaje budou jezdit po Brně.
0: Já moc gratuluju k tomu rekordu, těším se z toho, že má Brno takto občerstvený vozový park, no a těším se na to svezení. Děkuju vám a ať se vám daří krásné léto.
1: Díky moc, všechny pozdravuju a děkujeme za důvěru.
0: Tak pozdrav od dopravního podniku a ode mě taky poslední. Ahoj, uslyšíme se zase zítra ráno.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
5: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Více na předplatnenakavu.cz.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu? Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
10: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
11: No tak konkrétně o tom momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
10: Co jako?
11: Takže znova, důležité hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
10: Co jako?
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Renesské ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka dorazí další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je proto zajistit své domovy, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, jak radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
7: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
6: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 našich tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu nastoupí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná právě teď.
1: Následky silného větru i požáry včera naplno zaměstnali jihomoravské hasiče. V 18 případech výjížděli hasit porost na polích nebo v lese. Běžně je to maximálně dvakrát za den. Jednotky hasičů včera celkově výjížděli k přibližně 180 událostem. Asi stovka z nich souvisí se silným větrem.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia, Instagram Hit Radio.
1: I dneska bude v Brně a na jihu Moravy docela slunečno, i když hrozí večer přeháňky a bouřky. Teploty se budou šplhat až na 36 stupňů Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je pravé poledne, přeju vám nádherný den. Posloucháte Hit Rádio a srdcovky. Dneska je 30. června. A já poprvé začnu srdcovky jinak. A tady máme dneska něco osobního, jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Protože my tady spolu trávíme každý den, bavíme se o všem, sdílíme svoje pocity, emoce. Vlastně jsme tak trošku jedna rodina a v rodině je vždycky hrozně hezký si všechno říkat. Pro mě je dnešek naprosto výjimečný a speciální den, protože dneska v noci moje fantastická Kateřina přivedla na svět našeho druhého syna. Je to kluk jako bok. A já jsem ten nejpyšnější chlap na téhle planetě. Oba jsou zdraví. Ona je moje hrdinka, Kateřino. Jsi prostě fakt boží. Jsi boží. Děkuju taky všem z porodnice ve fakultní nemocnici v Plzni. A první píseň, kterou tady mám, tak to bude píseň, která na Hit Radio vlastně ještě nikdy nehrála. A je to píseň, kterou já posílám mojí Kačí. Jmenuje se One Day Like This. Před 4 lety, Kateřino. Jsi mi tenhle výjimečný den dopřála poprvé a já myslel, že to bude naposledy. Dnes si mi ho dopřála podruhé a já jsem na tebe neskutečně pyšnej. Děkuju. Děkuju moc.

Tak tohle je moje srdcovka. A jsem strašně rád, že jsem se toho dožil, že ji můžu zahrát v tenhle výjimečný den tady u nás na Hitrádiu. Děkuju moc za všechny gratulace. Jste prostě skvělí. Jste fakt skvělí. Ale tenhle den samozřejmě není o mně. Tenhle den je především o mý Kateřině. A taky o našich dětech, protože víte to sami jako rodiče. Prostě oni nám ten život dokážou občas tak znáročnit a tak nám pít krev, že si řekneme, že jsou prostě fantastický. Tak mi napište na náš WhatsApp rok narození vašeho dítěte a já dneska budu hrát srdcovky jenom z těchhle let. 777 937 777. Jsme Hit Radio.

0: BSP Země vzdálená ve 12 hodin a 11 minut. Posloucháte dneska velmi výjimečné srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska totiž věnujeme celé srdcovky našim dětem. Já bych chtěl vědět ročník narození, nebo respektive rok narození vašich dětí, a na základě toho tak budu vybírat srdcovky. Už máme za sebou dvě, takže teď ta první, která bude pro vaše děti. Mám tady zprávu od Simči, která píše, v roce 1991 se nám narodil náš první ze čtyř prcků. Máme dva kluky a dvě holky. Ano, opravdu je nás hodně, ale je to nádherný. Je to nádherný a v životě bych to neměnila. Zdravím všechny svoje děti, moc je miluju jejich máma. To je krásný. Tak já jsem v rychlosti kouknul do roku 1991. A když teda vy máte plný barák dětí, tak je tady skupina, která se jmenuje Přeplněný dům. Crowded House. To je tak jako trošku symbolický. Tak tohle se hrálo v roce 1991. Crowded House na Hitrádiu.

0: srdcovky Hitrádia.
1: V rámci dnešních narozeninových srdcovek nebo srdcovek pro naše děti, tak hrajeme hity z roku, ve kterém se vaši děti narodili. Je to opravdu strašně moc a zároveň vybírám i hity, které jste možná nikdy předtím neslyšeli. Hity jsou jako strašně známý, jsou to nádherný hity, ale je to i z jednoho záměrného důvodu a to, protože když vám přišlo to dítě do vašeho života, tak to bylo taky najednou něco úplně novýho. Vůbec jste netušili, co to vlastně s tím vaším životem udělá. Je to věc, na kterou vás nikdo nikdy nedokáže připravit. A já jsem třeba přišel na to, že od té doby, co jsem rodič, tak já už vidím svět, na který jsem se do té doby bez dětí jenom díval. Já už vidím ty rohy, vidím to nebezpečí, vidím všechno. Jsem jak v Matrixu, jak kdybych to najednou prokouk ten kód, takže ten svět s těma dětma, na který jsem se do té doby jenom díval a viděl jsem, že existuje, tak teď najednou vidím. A jsem strašně rád, že tady vidím i vaše SMSky, které posíláte na 777-900. Vybírám teď hit z roku 2002. Jmenuje se Point of View a je od skupiny

0: A z Itálie zpátky do srdce Evropy. DB Boulevard, Point of View na Hit Radio ve 12 hodin a 20 minut. To byla čtvrtá srdcovka. Jenom pro vás a vaše děti z roku 2002.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A jdeme do 90. Mám tady zprávu od Ivety, která píše: můj syn se narodil v roce 1999. Je to jedináček, letos je to poslední rok, kdy je to ještě můj chlapeček. Za rok už bude dospělej chlap a já nechápu, jak rychle to uteklo. Moc vám gratuluju k narození syna. Mít doma miminko je největší štěstí a zázrak na této planetě. Mám slzu v očích, když si vzpomenu na váš první vstup v srdcovkách. Zdravím. Děkuju moc. A rok 1999. Jo, ještě tady, pardon, já to koukám, jsem si to nezaskroloval dolů. Že je to velký lamač srdcí dívčích. Tak taky krásný. Tak jestli velký lamač srdcí, tak já v rychlosti změním tu srdcovku, kterou jsem tady měl. Protože to by nedávalo smysl. 1999, tam si myslím, že je... Ano! Trefil jsem to výborně. Tak pozor, rychlá změna. Pokud váš syn je lamač dívčích srdcí, tak jednoho lamače dívčích srdcí z 90. tady mám, jmenuje se Lenny Kravitz. A ten v roce 1999 vydal tenhle legendární hit American Woman na Hit Radio. Právě teď.

0: Tak takhle zní zhruba nějakých 80 kilo živé váhy a 80 kilo jasnýho sexepílu. Lenny Kravitz, American Woman.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka pro dnešní den. Já bych si nejradši dal srdcovky celý 3 hodiny až do 3 do odpoledne. Co dneska tady spolu zase budeme, jako každý den od pondělí do pátku na Hit Rádiu. Ani dnešek jsem si nemohl nechat ujít. Spousta z vás mi píše, proč jsem se krašil do práce. Je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten dnešní výjimečný den, i přesto, že jsem přišel v 3:30 ráno domů, tak jsem prostě chtěl trávit s váma. O tom to rádio je. Prostě spolu žijeme. Jsme spolu rodina. A tak dneska té vaší rodině, těm vašim ratolestem, hraju srdcovky. Na přání nás čeká ještě jedna samozřejmě. I ta bude z ročníku narození vašich dětí. Tak ještě v rychlosti 777-937-777. Snad se trefím zrovna do té vaší zprávy. Napište mi, kdy se narodilo vaše dítě nebo popřípadě vaše děti. Já vyberu hit z té doby. Už za chvíli tady na Hit Rádiu.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
2: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
3: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Poetika na Hit Rádiu ve 12 hodin. Ve 12 hodin a 36 minut úplně přesně je tady poslední srdcovka, která je na přání a dneska, tak je to na téma naše děti a rok narození vašich dětí. Mám tady zprávu, kterou píše paní Lenka a píše, že se v letošním roce poprvé stala babičkou. Že má jednu jedinou dceru, která se narodila v roce 1991. A že je poprvé v životě babičkou a že to je nádherný pocit. A že jí vnitřně trošku mrzí, že těch dětí nakonec neměla v životě víc. A já bych jenom teda vybral rok 1991. Je to vlastně nádherná symbolika, protože Michael Jackson v roce 1991 tak naspíval píseň, která... On ji jako naspívával dlouho, takže to je v nějakém jako rozmezí. Ale v tom 1991 tak měla největší dopad. A je to vlastně píseň, která pojednává o tom, aby jsme udělali svět lepším místem pro žití a především pro naše děti. A to si myslím, že je naprosto dokonalá píseň, kterou bychom dneska ty srdcovky mohli vlastně takhle zakončit. Protože ono to tak je. Jakmile se jednou stanete rodičem, tak vlastně zapomínáte myslet na sebe. Člověk automaticky přestane být sobcem a začne dělat všechno pro ty svoje děti, aby měli lepší místo na této planetě.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Rádiu v hodině našich srdcovek stále končí, sice pokračujeme dál, ale na srdcovky si budete muset počkat zase až do zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Navíc zítra je středa, čeká nás i ruleta. A moc díky, už se mi tady ptáte na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777, jestli náhodou nebude zítra ruleta, co může zaznít v ložnici a také na porodním sále. Věřte tomu nebo ne, já si velmi často umím dělat legraci i sám ze sebe a samozřejmě prostor na blbý fóry najdu vždycky. A dneska, když jsem byl v noci na tom porodním sále, tak s tím porodníkem jsem si tam povídal a přesně tohle jsme řešili, že zítra je středa a že já tam v tom rádiu tu ruletu mám. A on si na to tak jako říká, no, to je vlastně jako docela dobrý. No, tak já si umyju ruce a jdeme na to. Tak my jsme to vlastně včera odstartovali. Tak ještě jednou teda děkuju za všechny zprávy, které jste dneska posílali. Zároveň znovu ještě zdravím do porodnice v Plzni, do fakultní nemocnice. Tam jsou úplně fantastický, ta práce, to je jako neuvěřitelný být u toho zázraku, když se to nové, ten nový človíček dostane na tenhle svět. To je prostě něco neuvěřitelného. Holky a chlapi, co tam jste, fakt klobouk dolů. No, chtěli jste, abych dal teda nějakou fotku na Instagram, tak už jsem ji tam postnul. Z porodnice, tak to tam je, tak můžeme dál rozebírat samozřejmě ještě takhle i mimo éter i vaše zážitky. Rád si o tom s váma pokecám. Od toho tady jsme, vždyť spolu trávíme každý den a sdílíme naše životy. Ve 13 hodin nejnovější zprávy a do té doby z hitů David Guetta, tedy Swims, Kabáti a taky Taylor Swift.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model

0: galónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio ve 12 hodin 57 minut. Za chviličku je tady připravená i Lucie, která má pro nás další nejnovější zprávy. A my si dál budeme povídat o tom, co se děje v našem Kocourkově a jak to vypadá se summitem NATO a výletem prezidenta a Babišem a tak dále. No, bude to zajímavý samozřejmě. Prostě aktuální informace pro vás máme z našeho politického dění. No a k tomu je aktuální informace ze silnic. Tak pojďme na to. Je tady doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Olomoucké ulici na mostě přes železniční trať je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s...
5: Tiskru levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
12: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: On air,
13: online
2: i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou dokonce šplhat na 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30, už jen na jihovýchodě Moravy. Po oba dne hrozí také silné bouřky s krupobytím a nárazovým větrem. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na Facebooku.
15: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
14: Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní i pracovní povinností. Hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko, chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program k vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je tak jako kandidáty do voleb. A teď ještě pohled k nám.
16: Také jihomoravští záchranáři včera lámali rekordy. Zaznamenali nejvíc výjezdů v historii, a to 490. Doteď to bylo asi o 60 méně. Až polovina výjezdů souvisela s extrémními teplotami. Záchranáři nejčastěji pomáhali lidem po kolapsech, s úpalem, po úrazech nebo při zhoršení zdravotního stavu.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
16: V Brně a na jihu Moravy je také dneska docela slunečno, i když hrozí večer přehánky a bouřky. Teploty jsou stále vysoké, až 630 stupňů Celsia.
2: Kapelnář Hit Radio.
0: Venku je tak krásný počasí, jak je pod mrakem, trošku chladno, zima, tak už to na sobě cítíte, že už přichází ta chvíle, kdy už vám tohle začíná vadit a začali bychom si zase jako stěžovat na to počasí, co je venku, jako co to je. Je červen a venku zima, bude pršet, kde jsou ty letní teploty, kde jsou ty tropy. Nebojte se, vypadá to, že příští týden se ty teploty znovu nad tu třicítku vrátí, ale dobrá zpráva je, že už by neměly padat teplotní rekordy, takže aspoň budeme moc normálně dýchat. Každopádně užijte si tohle, otevřete okna, zkuste vychladit co nejvíc ty místnosti, ve kterých teď pracujete, protože od příštího týdne už to zase bude sauna. Posílám vám do vaší sauny další hity, za chviličko Ray Dalton a právě teď One Direction na Hit Radio.
2: Hit Radio City Brno.

Na Hit Radio, tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistrovství světa ve fotbale, stejně tak jako možná i vy. Letošní mistrovství světa ve fotbale je docela slušným hurikánem, když už jsem to nakous. Nejvíc asi trpí sázkaři, protože ze hry už je Německo, Nizozemsko a to čekal málo kdo. No a ten dopad neúspěchu už je cítit taky u nás. Naše repre je momentálně bez trenéra po rezignaci Miroslava Koupka. No a tak si říkáme, kdo ten job teďka vezme? Navíc, když nám potom po letních prázdninách začíná Liga národů, ve který teda máme extrémně těžký soupeře, protože jsme se probojovali zase do té nejvyšší kategorie. No a Alos nám tam určil Španělsko, Chorvatsko a Anglii. Geniální trojlístek. Tohle chceš ve skupině, to určitě. Kdo tedy teď převezme ty otěže? Stále to sledujeme. Koukáme se doleva, doprava, trošku i za roh, jestli někde se neobjeví nějaká tajná informace. Zatím nemáme. Tak si říkáme, kdo by podle vás měl trénovat českou repre. Dejte vědět na 777-937-777 a měl by to být třeba i někdo ze zahraničí. To mě zajímá váš názor. Dejte vědět, no a když jsme o tom fotbalu, tak si dáme si zpěvačku, která na mistrovství světa ve fotbale vystoupila víckrát, než třeba její bývalý manžel Piqué, velmi slavný fotbalista. Shakira, právě teď. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Činasky, láska a data. Data jasně ukazují, že chrápání je občas víc než láska. Že z chrápání nebo kvůli chrápání, tak se opravdu i některý páry rozchází, že to prostě jako nedají. Začíná to tím, že nejdřív je to všechno v pohodě, potom je to mlácení od toho jednoho, toho druhého, nebo takhle. Šťouchnutí, miláčku, chrápeš. Pak už je to normálně akorát polštářem přes hlavu, pak už je to, že každý spí v jiný místnosti, pak už je to, že každý spí v jiným bytě, pak už je to, že každý spí s někým jiným. Úplně. Tak to jsou jenom jako data. Ale teď pozor. Kdo chrápe? Možná teď to směřuju přímo na východ Čech, protože tam pořád jsou ty teploty naprosto pekelný a umorný. Tak i v noci to dýchání je prostě jako šílený, že to se člověk potí ve vlastní šťávy a teď ještě do toho prostě chrápe. Tak chrápání prý může znamenat regeneraci mozku. Tvrdí to vědci, jo. A ty prostě často mají pravdu. Regenerace mozku, že když člověk chrápe, tak ten mozek vlastně u toho regeneruje. Takže prosím vás, pokud je to váš problém, že do vás někdo neustále mlátí, nebo máte pocit, že jednou budete muset spát sám, nebo úplně jinde s někým jiným, tak řekněte, já miláčku nechrápu, já regeneruju. A pokud vám uvěří, že máte co regenerovat, tak máte z poloviny vyhráno. Takže je to tak, nechrápeme, regenerujeme. My taky budeme regenerovat už za chvíli, dáme si Toma Volkera a nebude chybět ani Rehab a Ina, tak buďte s námi.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Syko koupelny kuchyně.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Syko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Syko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Syko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na syko.cz/outlet.
8: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě, ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Jestli se v noci bojíte tmy a necháváte si sem tam občas svítit nějaký malý světílko, tak tohle byla píseň přesně pro vás. Tom Walker a Nechat lehce rozsvíceno, Leave Light On. Je 13 hodin 630 minut, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. No a když už jsme teda u té tmy, tak tma by měla přijít, protože opravdu v Česku se mají objevit další bouřky. Tam, kde ještě nebyly, tak tam přijdou a dokonce i s krupobytím. Tak jenom dávejte pozor, protože to fakt jako může vypadat, že i přesto, že teď vás svítí sluníčko, tak v noci to všechno může být úplně jinak. Tak dávejte bacha, kde parkujete a zároveň i jaký máte pojištění. Málo kdo vlastně jako ví, co všechno jeho pojistka zahrnuje a jestli třeba zrovna ty kroupy tam jsou nebo nejsou. Tak jenom dávejte na to bacha. Mám známýho, který dělá to, že když má přijít nějaká bouřka, tak dává, za mě je to teda jako hrozná blbost, ale je to takový jako, přijde mi to jako tip z internetu, dává deku na auto. Normálně pořídil takovou jako silnější deku a dává deku přes auto. Je to zajímavý. No. Že prý, když potom padají ty kroupy, takže mu nezničí tu kapotu od auta. Nevím. Já ho v tom nechávám samozřejmě, je to můj dobrý kamarád, tak jsem rád, že tomu takhle jako věří, ale hele, můžete to teoreticky zkusit sami. Uvidíte. Si dáme další hity.

0: Rehab a jiná na Hit Radio, za chvíli další duet a tentokrát od nás z Čech, Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval Slzy. No a zároveň, když tady koukám na to, co všechno pro vás máme, tak už se těším, až bude taky 14. hodina, protože i dnes po 14. hodině tady pro vás mám poukaz v hodnotě 5000 korun a to na zážitek, který vás může vrátit i v čase. Mám tady poukaz v hodnotě 5000 korun a to konkrétně do House of Fun, což je místo, kde se nebudete nudit ani minutu, je to přímo v srdci Prahy na Národní třídě a tam opravdu najdete svět plný zábavy, adrenalinu, taky moderních atrakcí. Levels je několik pater herní zábavy, Fly Vista je jedinečný létající zážitek, Back in Time, tak to je zase právě ta cesta časem pomocí moderních technologií. To bude bavit úplně všechny od dětí až po babičky, takže můžete vyrazit celá rodina. Budete na to mít od nás, od Hit Rádia, ode mě 5000 korun. Po 14. hodině ten poukaz tady čeká jenom na vás. Tak buďte s námi.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims. LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: kad spíš, s kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way,

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou je za námi, před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Renesské ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léků u svých praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
8: Rušíme preskripční omezení u více než tisíce léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba jedna osmina celkového počtu hrazených ambulantních léků.
7: Praktici nově předepíšou léky na srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, deprese nebo cukrovku. V Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Následky silného větru i požáry včera naplno zaměstnali jihomoravské hasiče. V 18 případech výjížděli hasit porost na polích nebo v lese. Běžně je to maximálně dvakrát za den. Jednotky hasičů včera celkově výjížděli k přibližně 180 událostem. Asi stovka z nich souvisí se silným větrem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: I dneska bude v Brně a na jihu Moravy docela slunečno, i když hrozí večer přeháňky a bouřky. Teploty se budou šplhat až na 36 stupňů Celsia.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Úterní odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 3 minutky po 2. hodině. My si dáme další hity jako Ed Sheeran, Neil Diamond. Ani nemůžu mluvit. Nebo Leanne Rimes a to píseň z filmu Divoké kočky. To jo, tak je krásný film. Lucie, viděla jsi Divoké kočky?
7: Já vlastně nevím, možná ne ani člověče.

0: Asi tím, že jsi žena.
1: To je přesně ono. Jak to mají chlapi se ženskýma? Pohled na svět i to takhle občas řešíme tady u nás na Hitrádiu. A protože jsou dvě odpoledne, tak si dáme náš pořad Pravda nebo Bullshit a tam dneska budeme mít další velmi zajímavý pohled na svět. Budu chtít znát vaše názory, tak si připravte mobilní telefony, dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hitrádio City Brno.

0: Liana Rimes na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak jdeme opět na tenký led a jdeme zjistit, co si myslí vědci o našem životě. A protože já jsem dneska přišel ráno v 15:30 domů z porodnice jako hrdý, pyšný tatínek, ještě jednou zdravím moji partnerku, která byla dneska neuvěřitelně statečná, fantastická. Ostatně tak jako ženy, vy u porodu jste, což je jako nejvíc, to není nic víc, to je prostě jako strašný masakr. Takže já jsem pyšný tatínek, narodil se nám syn, je to fantastický, už je to druhý kluk v naší rodině, samozřejmě třetí teda se mnou. No a když jsme to tady jako řešili s kolegama a s kolegyněma u nás na Hit Radio, tak se mi všichni ptali, a byl jsi u porodu? Říkám, byl jsem tam. A teď se tady najednou rozjela debata, jestli to vlastně ženy chtějí. Já jsem se samozřejmě zeptal, bylo mi řečeno, že ano, takže jsem šel. No a tak jsem teda hledal a našel jsem průzkum a mám tady tedy průzkum, který zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen si přeje, aby byl partner u porodu. Znamená to, že 37% žen, takže víc než třetina, o nás chlapi u porodu nestojí. Dámy, tohle asi bude hlavně na vás. Jak vy to vidíte? Chtěli byste tam chlapa? Nechtěli byste tam svýho chlapa? A proč? Po případě. Dejte vědět 777-937-777. No a pánové, samozřejmě na vás je. Vy můžete psát taky vaše zkušenosti a po případě i to, jestli byste se nechali jako od vaší ženy odradit, anebo naopak přemluvit, abyste tam šli. Pojďme na to. Jdeme si povídat. Tady na Hit Radio.

0: Sheeran na Hit Radio ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen chce, aby byl partner u porodu. 37% o to absolutně nestojí. Jak to máte vy? Jak jste to i vy třeba prožívali? Tak jaký na to máte názor? Jdeme na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777 a jsou tady hlasovky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak já musím říct, že já by jsem muže u porodu chtěla, ale pouze pokud by to chtěl on, protože já si myslím, že ten zážitek to je pro oba dva, ale pokud třeba ten muž má nějaký problém s tím, že třeba nerad vidí krev, nebo že prostě nechce vidět tu ženu trpět, tak to taky chápu, naprosto tomu rozumím. Takže ano, chtěla by jsem ho tam, pokud by on sám chtěl u toho porodu být, jinak ne.
0: Výborně, děkuju. Tak to je první ano. Terka píše: chlapa u porodu jsem chtěla, ale akutní císař nám to překazil. A od jiných žen vím, že chlapa u porodu nechtějí, aby se mu nezhnusili. Za mě je to nesmysl, ale lidé jsou různí. Zdravím, Terka. Tak to máme jedno pro a jedno proti dohromady tady v té zprávě. Ahoj, Jirko, partner u porodu, ano, ten můj dnes už bývalý byl u obou dcer a neměnila bych. Aspoň vidí, co vše pro tu nádheru vydržíme. V žádném případě, spousta vykřičníků, v žádném případě, po těch nadávkách, co ze mě při porodu vypadly, bych byla na dítě potom sama. Výborně, co tu máme dál? Anet píše: hezké odpoledne, já mám po třech porodech, gratuluju, a manžel byl jen u jednoho, u toho druhého. Tu koncovou část musel na chodbu, to už nezvládl. A musím říct, že když je vše OK, byla jsem ráda, že tam se mnou není. Mohla jsem si zanadávat sama pro sebe a nikomu se neomlouvat. Takže za mě bez manžela. Zdraví, Anet. Děkuju za další zprávy. Teď mi to teda vychází, že takovou moc pravdu nemají, že to je naopak. Tak pojďme ještě další vaše názory na 777-937-777. Za chvíli to rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 63% žen v Česku by si přálo, aby jejich partner byl u porodu.

0: Alicia Keys na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Sám jsem zvědavej, jestli dneska
1: vědci
0: budou mít pravdu, anebo ne, protože tvrdí, že celkem 63% žen by si přálo mít u porodu svého partnera. Dneska to téma máme kvůli tomu, že já jsem v 3:30 ráno jsem se vrátil z porodnice, všechno dobře dopadlo, všichni jsou zdraví, krásní a je to teda jako neuvěřitelný zážitek. Takže jsem se vás na

0: ptal. A máme tady další hlasovky.
1: Ahoj, těm vědcům za mě přítel porodu byl, byla jsem ráda, že tam byl, ale jenom do chvíle, než mi začal nabízet cukrový bombony. A to i přesto, že jsem měla silný kontrakce, bylo to jako prase. Tak furt chodil a říkal mi, dej si bonbon, dej si bonbon, dej si bonbon. Takže za mě jako jo i ne.
0: To je vůl. Ježišmarja, to by byl můj nejlepší kámoš. Já jsem si ten debilní for taky neodpustil. Prostě ano, to je ten problém nás chlapů, že potom opravdu máme jako blbý humor a nevíme, kdy s tím přestat. Takže jasně. Hela, ta píše, ahoj, můj manžel u 3 porodů nebyl. Chtěl, ale zas by mi tam radil, co mám dělat. Chytrolín. Jasně, to je další věc. No, to, ale my to myslíme v tu chvíli jako dobře, že jo? Protože známe to z těch filmů, hlavně jako dýchej, dýchej a tak, ale vím, že vy na to nejste jako úplně zvědaví. Tohle je taky dobrý. Chtěli byste, aby byl váš partner u porodu? Tedy manžel u porodu? Jak to tady je? Tady vidím nějaký vtip. Jo, už to chápu, jasně. Ne, manžel, pro boha, jenom to ne, ještě by se tam mohl potkat s otcem. Takže jasně, taky dobrý. Ahoj, já říkám, že bych bez manžela neporodila. Opravdu mi hodně pomohlo, ale představa, že tímto společným silným zážitkem je partnerství zalité slunce, je hodně naivní. Bouřky střídají slunce. Ten moment, kdy poprvé otevře to vaše vysněné dítě oči, to je prostě neuvěřitelný. Hezký den, Pavlína. Ano, dobře. Co nějaký chlap? Ještě tady najdu. Ve všech těch zprávách. Dámy, děkuju, díky. Ahoj, tady Láďa, sice jsem chlap, byl jsem u 2 porodů svých dvojčat a šel bych znovu klidně, i kdyby manželka nechtěla. Tak, to je slovo do pranice. To znamená, že pojďme to ukončit. Myslím si, že můžu říct, že v tuto chvíli asi...
2: Vědci.
0: Pravdu teoreticky mají. Že se to dá si propočítat, že ano, že 63% to je tak jako hezký. 63% žen o to stojí. Tak dobrý. Tak tentokrát víme. Každopádně, ať už jste tam byli nebo ne, za mě si myslím, že vždycky je to o tom, aby se ti dva na tom domluvili, protože přeci jen v tom životě jste taky spolu. Tak hodně štěstí, jestli vás to čeká.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
13: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
16: Under Armour makes you better.
15: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
1: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
2: A co jako?
1: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
2: A co jako?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Axwell a Ingrosso, More Than You Know, tedy víc než víte, a to je vlastně definice i naší odpolední show, protože tam ví vždycky víc, než vy víte, anebo dokonce než si myslíte, že víte. A zase se o své rozumy s vámi dneska podělí mezi 15. a 18. hodinou, takže si to rozhodně nenechte ujít. Do 15. hodiny samozřejmě z hitu ještě stihneme spoustu věcí, například budou teoreticky ještě One Republic, taková vzpomínka na víkendový koncert, kam jste se díky Hit Rádiu a odpolednímu vysílání mezi 12. a 15. mohli dostat taky na koncert úplně gratis, takže ještě gratuluju. Věřím, že to byl zážitek. Díky za fotky, které jste posílali, to bylo boží. No a z hitu stíneme i Divokýho Billa s hitem Čmelák. Už nám začínají festivaly, tak pokud už o víkendu někam razíte na hudební festival a budou tam Billové, tak tohle je taková malá první včelička, i když je to Čmelák. První vlaštovka, i když je to Čmelák. První upoutávka na to, co vás čeká o víkendu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Dneska po 15. se na vás na Hit Radio City Brno vystá prázdninová odpolední show. Igor Doležal opět v plné síle. Probereme třeba to, kam se můžete v létě vyrazit osvěžit nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě. Ostatně své tipy nám můžete také dát vědět. Na náš WhatsApp 720 890 848. Po 15. startujem.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Hit Radio 3:45, nejvyšší čas, abych tady přepustil otěže našeho vysílání, naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali, díky za to, že posloucháte a trávíte ten váš společný život s tím naším tady v rádiu a díky za to, že já jsem mohl ten můj dnešní naprosto výjimečný den, kdy tedy jsem se v 3:30 ráno vrátil domů z porodnice, prožít společně s vámi. Fakt za to moc děkuju. Díky. Já jdu koupit sud a vrátím se předpokládám nejdřív v pondělí, takže se mějte krásně. Zbytek můžeme doprobrat na Instagramu. Užívejte si den, přežijte to, pokud ještě u vás jsou ta umorná vedra, nebojte se, dobře to dopadne, i u vás jednou zaprší. Tak se smějte a od 15 si užívejte den s naší odpolední show na Hit Radio.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
3: Under Armour makes you better.
2: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
4: Koupelny kuchyně.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Hit Radio.
7: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej CZ. Využijte ceny před zdržením.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno zdravíme a přejeme krásné odpoledne, tak doufám, že jste se už nestihli přilepit k vozovce. Máme tady aktuální pohled na silnice, jak nám to jezdí v Jihomoravském kraji a v Brně. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A když se dívám přímo do Brna, tak na Komenského náměstí křižovatka s Marešovou. Tady nám bourala osobní auto s nákladním. Na místě máme blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tady zpomaluje. Zpomalovat bude minimálně do pozdních odpoledních hodin. Také v Brně v opuštěné ulici ve směru na Výstaviště křižovatka s Heršpickou bouralo osobní auto s nákladním. I tady máme omezení provozu. Pokud jedete po D1 203. kilometr ve směru na Vyškov, tady nám stojí u Krajnice odstavené osobní auto. A pokud byste cestovali po D2, tak 5,5. kilometr ve směru na Brno, tady bourala pro změnu dvě nákladní auta, blokovaný máme jeden jízdní pruh a máme tam narůstající kolonu, tak pevné nervy. Přejmeš šťastné a pohodové cestování v tomto vedru, doufám, že klimatizace vám funguje, ať se nám nezavaříte za volantem a kdybyste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně i dnes posílejte zprávy nebo hlasovky na 720 890 848. To je náš WhatsApp.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisknu levně.cz.
5: Náplně hned.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Dneškem končí zbraňová amnestie. Lidé mají už jen posledních pár hodin na to, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna, kdy akce začala, donesli i kuriozity. Třeba pevnostní minomet, lehký kulomet nebo sovětský samopal. Do Karlových Varů už pomalu míří hvězdy naší i světové kinematografie. Už tento pátek, 3. července, totiž slavnostně 60. mezinárodní filmový festival, který potrvá až do 11. července. Celkem nabídne na 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Některá města kvůli horku otevřela běžně nepřístupná místa. Třeba v Brně se můžeme zajít podívat do dvou historických sálů v Nové Radnici, kde je aktuálně asi 22 stupňů. Větší ochlazení pak nabízí vybrané zimní stadiony, které jsou v provozu i během letních prázdnin. Některé nabízí dokonce i volné bruslení.
1: Fotbalový servis.
10: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie v play-off na světových šampionátech neprohrála v normální hrací době nebo v prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině pak Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce. Zápas Francie-Švédsko se bude hrát dnes od 23 hodin našeho času. Od 7 pak pobřeží Slonoviny vyzve Norsko.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Pěkné odpoledne všem posluchačům. Blíží se začátek dopravní špičky a v ulicích Brna doprava začíná houstnout. Držení očekávejte především v oblastech probíhajících uzavírek a omezení, například na linkách 49, 31, 33 a 77. Zdržení okolo 6 minut očekávejte také na trase tramvajové linky číslo 8. Na ostatních autobusových linkách, stejně jako trolejbusových a ostatních tramvajových linkách, nevidujeme žádné další mimořádnosti, které by narušovaly provoz. Zítra proběhne nad Brněnskou přehradou druhý soutěžní ohňostroj Ignis Brunensis. Pro cestu na ohňostroj i zpět budou pro diváky kromě běžných tramvajových linek 1 a 3 v provozu také posilové linky P1 a P9. Navíc bude i na již uvedených linkách a na linkách 8, 30, 50, 54, 302 a 303 prodloužen provoz zhruba do 0,30. Podrobnosti o výlukách a změnách v dopravě naleznete na našich webových stránkách www.dopomobil.cz a mobilní aplikaci Dopomobil Info. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
0: Venku máme převážně slunečno a vedro, teploty nám opět svými hodnotami doslova vyráží dech. V Brně máme skoro 34 stupňů Celsia, kde máte víc. Hrozí dokonce bouřky k večeru a v noci velmi silné, tak bacha na to.
1: Hit Radio City Brno.
0: Úterní velmi žhavé odpoledne ohlásilo 15. Možná bychom takovou hodnotu někteří brali i na teploměru. Každopádně v Brně se nám bude zase daleko lépe cestovat a máme na kontě i nový rekord. Co se dneska událo, tak i to práskneme na Hit Radio City Brno už za pár minut, no a samozřejmě vsadíme na super muziku. Igor Doležal přeje hezké odpoledne, hodně stínu a nějaký bazének taky k tomu a neuvařte se.

0: Ladíte úterní hit Radio City Brno, přejeme super odpoledne, no ale veselo bylo i dneska v rámci tropického dne a teplot i v dopoledním čase, protože dopravní podnik města Brna dokončil nákup hned 4 desítek moderních, obousměrných a hlavně plně klimatizovaných tramvají Škoda 4 City Smart 45T. A my jsme dneska dokonce v centru Brna mohli vidět při slavnostní spanilé jízdě na vlastní uši, a teda hlavně oči. No a unikátní téměř 2,5 kilometru dlouhý konvoj se pokusil nejenom o zápis do České knihy rekordů. A jak se to povedlo a jak to vlastně dopoledne na místě vypadalo, tak to zjišťovala společně s generálním ředitelem Milošem Havránkem ekologyně Peťa Roušar.
1: Musím říct, jako, že to probíhá úplně skvělým způsobem. Právě teď v téhle chvíli nastupujeme do posledního vozu. To znamená, dobrá zpráva je, že všech 40 tramvají nově pořízených v letošním roce dopravním podnikem projelo po náměstí Svobody a v téhle chvíli nastupují úplně to autenticky, nastupují do plně klimatizované nejmodernější tramvaje pro Brno, bezbariérové, teď do ní nastupují a pojedeme směrem Pisárek, vozovna Pisárky, kde vlastně ukončíme tady toto defilé zaparkováním tramvají do vozovny Pisárky a vlastně společnou fotkou.
2: Pane ředitele, ty tramvaje, ty šalinky už budou teď třeba od zítra vyrážet do plného provozu, nebo kdy se s nimi můžeme potkat?
1: Jednoznačně, všech 40 tramvají je k dispozici a vlastně již tady po tomto defilé některé tramvaje půjdou zpátky do provozu, protože my je samozřejmě potřebujeme, takže možná některý z cestujících zjistí tady v tuto chvíli, že mu nepřijede nějaký spoj, ale je to z toho důvodu, že právě ty šalinky tramvaje jsou účastní toho defilé, ale už třeba za hodinu půjdou do plného provozu a takto budou jezdit minimálně 30 let, protože životnost toho tramvajového vozu je minimálně 30 let, to znamená i v roce 2050 tyto tramvaje budou jezdit po Brně.
2: Já moc gratuluju k tomu rekordu, těším se z toho, že má Brno takto občerstvený vozový park, no a těším se na to svezení. Děkuju vám a ať se vám daří krásné léto.
1: Díky moc, všechny pozdravuju a děkujeme za důvěru.
0: Velká gratulace také z odpolední show Hit Radio City Brno. Já se teda zamýšlím nad tím, teda 40 šalin nových, to bude 40 men. Kterou šalinu jezdíte nejraději, co? Všimli jste si, že mají jména? Já třeba Zuzankou. Ta jede jak drak. Lady Gaga a paparazzi, pokud máte z místa i nějakou fotku, pošlete na náš WhatsApp. Děkujem.

0: Posloucháte odpolední show Hit Radio City Brno, tolik Kato a Jon, chcete-li John? A za chviličku dorazí dáma, která díky České republice našla svou velkou životní lásku. Je to zpěvačka LP. No a za chvilku si dáme také další opáčko v rámci kvízu jako Brno. Přestože Peťa Tomanová se někdy užívá moře, stínu, drinků a pohody, tak vám samozřejmě připomeneme, co každé úterní odpoledne v odpolední show můžete na Hit Radio City Brno slyšet, protože kvíz jako Brno, myslím, že nejenom zjišťuje, jak na tom Peťa je se znalostmi Brna, ale možná některé i pobaví a možná i poučí. Ale každopádně za chvilku se dozvíte víc, takže držte vlnu. Můžete zkusit tipnout, kolik byste měli vy správných odpovědí a pak mi to napište na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak to byla divočina z kapely Linkin Park, nebo od kapely Linkin Park. Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásné úterní odpoledne, to poslední červnové je před náma, tak si ho užívejte. No a každé úterý pro vás s Peťou Tomanovou v odpolední show chystáme také kvíz jako Brno, kde prověřujeme znalosti Brna u naší blonďaté Péti, protože ona je rodilá Brňanda. Tak jak to v minulosti někdy probíhalo, klidně poslechněte a tipujte, kolik byste znali správní odpovědi.
1: Prosím vás, hádejte se mnou, jo, ten kvíz, a potom dejte vědět, jak jste na tom.
0: Tak jdem na to. Jak se jmenuje brněnská katedrála, která je vyražena na každé české 10 koruně?
1: Katedrála Petra a Pavla.
0: Jasně, razík se od roku 1993, super. Hmm. Jak bys přeložila z Hantesu písničku Bere čokl glajze gríno?
1: Bere čokl glajze gríno?
0: Ano, gríno.
1: Takže čokl, to je pes, jo? Takže, počkej.
0: Bere čokl glajze gríno.
1: Nebude to jako, že hůl na psa?
0: Cože?
1: Já nevím, je to tak přijde. Je to něco jako věta, kterou používá?
0: Ano.
1: Jdu sem na procházku, venčit.
0: Skákal pes přes oves.
1: A teď to já bych to uznala, tohle.
0: Kolik má Brno šalinových zastávek? Tolerance 10.
1: Oh, šalinových zastávek, víš, kolik má?
0: No.
1: Víš, to je prostě jednička jezdí, osmička, trojka, čtverka.
0: Ale bože, máš toleranci.
1: Mám toleranci 10, jo. Mm-hmm. Tak to se mohlo víc rozšoupnout teda. Kolik máme zastávek?
0: Šalinový.
1: To by mě mohli pomoct ti šotouši, že?
0: No.
1: Tak se někdo ozvěte. Přítel na telefonu, potřebuju přítele šotouše na telefonu. Ale tak dejme, já řeknu úplnou blbost, ale.
0: No.
1: Tak třeba 300 zastávek.
0: Je jich 145.
1: No. Já jsem na výspandilo.
0: Otázka číslo 4. Je Vídeňská ulice opravdu směrem na Vídeň?
1: No v podstatě ano. Jo.
0: Našla by si v Jihomoravském kraji Kravsko?
1: Kravsko, ano.
0: A víš kde?
1: Kravsko, já vím, že tam někdo měl svatbu. Jo, tam je ta stodola Suška.
0: Jo, znojmo. Jo, panečku, tak někdy bývá opravdu tady u nás v odpolední show u kvízu jako Brno hodně veselo. Pokud byste třeba na Peťu měli nějakou otázku, klidně nám ji pošlete na náš WhatsApp 720 890 848. Měla by se týkat Brna nebo Jihomoravského kraje. No a samozřejmě, kolik správných odpovědí jste měli vy? Dejte vědět.

In time.

0: Tolik kamarád Feel Alive, za chviličku Imagine Dragons, vsadíme také na Zootropolis, tuším dvojku, ne, tu poslední, dorazí Shakira a její Zoo, anebo Morandie Angels, no ale dneska máme také den sociálních sítí a já teda musím říct, že na Instagramu máme aktuálně novou pecku 10 000 sledujících, za což vám patří obrovitánské díky, tak se schválně zkuste mrknout i vy, jak to aktuálně na našich sociálních sítích vypadá. No a když už tam budete, tak klidně můžete třeba zjistit, jak vypadá podání ruky a la leklá ryba, protože právě dneska máme třeba den podání rukou, anebo, pozor, i den sociálních sítí. Takže pokud ještě u nás v rodině, sociální rodině nejste, tak se přidejte, připojte a samozřejmě Instagram a nebo Facebook se jmenuje Hit Radio City Brno. Moc pozdravujeme všechny naše členy a přejeme klidné úterní odpoledne plné stínu a také vody. Hit
1: Radio. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
5: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: these beautiful things that I've got. Na Hit Radio City Brno zdravíme hlavně za volanty. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Klidně dejte zprávu, jak to aktuálně na vás působí, respektive to sluníčko, jestli vám to komplikuje hodně vaše cestování a jak to vypadá i na vaší trase na 720 890 848, což je WhatsAppová linka, WhatsAppové číslo sem k nám do studia. Dálnice D2 na 5,5 kiláku ve směru na Brno. Tady bohužel bourala dvě nákladní auta a blokovaný máme jeden jízdní pruh. Na Blanensku mezi Letovicemi a Velkými Opatovicemi v Malé Rudce probíhají práce na vozovce. Omezení dopravy tady potrvá až do 14.8. Také v Brně v opuštěné ulici a ve směru na Výstaviště. Tady křižovatka s Heršpickou máme také srážku osobního auta s nákladním. No a pokud byste jeli také přes Brno Komenského náměstí, křižovatka s Marešovou, havrovala tady osobní auto s nákladním také. Dálnice jde na 183. kilometr ve směru od Brna na Prahu, tady nám stojí porouchaná dodávka a pokud jedete po D2, tak tady nám došlo k dopravní nehodě v pravém pruhu ke střetu osobního auta s nákladním a je to směr Brno a 2,5 kilometr. Pevné nervy, ať už jste kdekoliv, šťastný dole do cíle, hlavně ať vám funguje klima, ať se tam v autě neuvaříte a znovu připomínám naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Šťastnou cestu!
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
2: Tahitské léto a Popol z Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty ještě dnes vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě se mohou dostat až na 630 stupňů. Ve středu třicítky naměří už jen jihovýchodní a východní Morava. Na východě našeho území pak hrozí bouřky s přívalovými srážkami a krupovitím. Letní dovolené přejí zlodějům. Když lidé odjedou na několik dní nebo týdnů, jejich prázdné domy a byty se mohou stát snadným cílem. Co by mohlo pomoci, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
7: Bezpečnostní zámky, zadolněné dveře, bezpečnostní folie na okna. To jsou mechanické překážky, ty dokáží pachatele pozdržet, anebo ho i přímo odradit. Navíc je třeba i chránit přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, hospodářská stavení.
6: Já ještě doplním, že na vykrádání obydlí se zaměřuje aplikace s názvem Zabezpečte se. Dluhy českých domácností u bank dál rostou. V květnu se meziměsíčně zvýšily o skoro 24 miliard na skoro 2,7 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky pak stoupl o zhruba 3 miliardy na 1,6 bilionu. Předběžné údaje dnes zveřejnila Česká národní banka. Tenistka Karolina Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou lépe. Po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola. V dalším kole může Plíšková narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Švjotekovou nebo Američanku Taylor Townsendovou.
8: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
9: Odpoledne všem posluchačům. S přicházející odpolední dopravní špičkou začíná narůstat zpoždění především v autobusových a trolejbusových linek projíždějících ulicemi Hladíkova, Křížírova, Opuštěná, Sokolová a Zvonařka. Především na linkách 49, E50, 67 a 84 dosahuje směry i 20 minut. Držení okolo 7 minut očekávejte také na trase tramvajové linky 8. Na ostatních linkách nevidíme žádné další mimořádnosti, které by narušovaly provoz. Zítra proběhne nad Brněnskou přehradou druhý soutěžní ohňostroj Ignis Brudensis. Pro cestu na ohňostroj i zpět budou pro diváky kromě běžných tramvajových linek 1 a 3 v provozu také posilové linky P1 a P9. Navíc bude na již uvedených linkách a na linkách 8, 30, 50, 54, 302 a 303 prodloužen provoz zhruba do 0:30. Podrobnosti o všech mimořádných i plánovaných změnách v dopravě naleznete na webových stránkách www.dopomob.cz a v mobilní aplikaci Dopomob Info. Dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
0: Když se dívám na displej teploměru, tak vidím správně 27,5 stupně Celsia. To znamená, teploty nám klesají a vypadá to, že bychom mohli počítat už za pár desítek minut i s nějakou sprškou anebo bouřkou tady u nás na Jižní Moravě, tak se na to nachystejte. Každopádně v průběhu večera a noci mají dorazit dokonce velmi silné bouřky, tak s tím počítejte a co by vám mohlo třeba zmizet anebo zmoknout, raději schovejte. Hit Radio City Brno. A dneska odpoledne máme vysílání, řekl bych, plné rekordů, protože v Brně se toho děje opravdu hodně. No a na ten další, který se tentokrát týká Jihomoravské záchranky, tak na ten mrknem už za chviličku. Zdraví vás Igor Doložal. Mimochodem, slyšeli jste už novou dětskou pecku brněnských záchranářů? Pokud ne, tak za chvilku bude premiéra Jihomoravská. Hit Radio. Z další muziky David Guetta a taky Alphaville Forever Young.

Máme 16 hodin 9 minut, ladíte Hit Radio City Brno, no a možná už máte padla a odpolední show posloucháte na cestě domů. Kdo si ale v práci rozhodně pohov nedává v žádném případě, tak to jsou záchranné složky. A představte si, že například jihomoravští záchranáři mají za sebou historicky nejnáročnější den. No a schválně tipněte si, kolik včera napočítali výjezdů. Bylo toho fakt hodně, takže nezapomeňte prosím dodržovat pitný režim, vyhýbat se přímému slunku. A samozřejmě hlavně během těch nejteplejších částí dne. Noste také lehké oblečení a pokud možno omezte fyzickou námahu a taky alkohol, bacha na to. A totiž během včerejška přijali rekordních 437 událostí, což je nejvyšší počet za celou historii krajské záchranné služby. Mimochodem, ta slaví 20. narozeniny a je to teda rekord, který není moc veselý, ale díky těm teplotám opravdový. No ale věděli jste o tom, že jihomoravská záchranná služba má svého maskota a taky pro nejmenší i poučnou písničku. Pokud máte děti, tak byste rozhodně měli dětičky naučit píseň pejska Defíka.

Tak jak se vám líbí, Pejsek Grafik zpívá píseň pro děti 155, tak to i můžete najít samozřejmě na YouTube. A já přeju všem záchranářům, všem složkám integrovaného záchranného systému samozřejmě co nejméně zvonění telefonů a také co nejméně výjezdů a ať i oni tato vedra fakt jako ve zdraví přežijou, protože je to fakt náročné pro všechny. Tak držíme palce. Defík, Pejsek Defík zpívá píseň 155, mrkněte na to.

0: Z Black Eyed Peas si odskočila tak jako na brigošku solová dráha zpěvačka Fergie a Big Girls Don't Cry. Za chviličku si dáme Miraj a jsem rád, že nám píše i Milča, který by chtěl zahrát pro svoji milovanou Šárku, která dneska slaví svátek, právě kapelu Miraj. Tak za chviličku můžete se Šárkou jásat. Ostatně všem Šárkám, které právě dneska 36. oslavují, tak přeju hlavně pevné zdraví a jen to nejlepší. A pokud byste ještě neměli třeba i vy, oslavenci nebo oslavenkyně, samozřejmě v plánu nic na následující víkend, tak nevadí, protože hned po kapele Miraj mrkneme na tipy, které se rozhodně můžou hodit.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdete

0: se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
1: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
2: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tolik slibovaní Miraj pro Šárku od Milči ke svátku, tak Šáry všecko nejlepší a děkujeme, že se jim Mildo napsal na náš WhatsApp 720 890 848. No ale teď už úplně pro všechny také pozvánky na aktuální víkend, který nás čeká, a nejenom na víkend, protože odstartovali prázdniny a takový festival uprostřed oživuje veřejný prostor v centru Brna, a to kvalitním uměním a spojuje lidi a komunity. Během celých prázdnin gratis zveme zdarma samozřejmě na open air festivaly, respektive představení, koncerty a jiná umění, a pod letošním heslem V Brně nikdy nevíš, můžete narazit na umění, aniž byste nutně věděli, že jsou součástí festivalu uprostřed. Festival se zaměřuje na lokální uskupení z Brna a také Jihomoravského kraje. Pokud máte rádi historii, pak byste neměli chybět v interiéru zámku Rájec nad Svitavou, který ožije šlechtickým příběhem 18. století. Jsou tam oživené prohlídky a v sobotu 4. července se můžete podívat, jak se z kulturní památky stane dějiště netradiční historické podívané. Čekají vás scénické prohlídky, které budou rozděleny do částí znázorňující atmosféru šlechtických salonů a rodinných setkání aristokratické společnosti 18. století. No a pokud byste chtěli zažít atmosféru západu slunce na zámku, tak právě vám je určena prodloužená podvečerní prohlídka zámku Uherčice. Naskytne se vám romantika jak hrom, můžete zažít hru světla a stínů v zámeckých pokojích, které jsou osvětleny zapadajícím sluncem a svitem krásných rožnutých svící. V sobotu je pokladna otevřená do 8:30, no a máte možnost vyrazit mezi 18. a 21. hodinou. Zámek Uherčice, nádherná to podívaná.

0: Taro Vínářes tady u nás na Hit Radio City Brno. Mimochodem, pokud by se vám někdy v našem éteru líbila nějaká písnička a vy byste neměli tucha, jak se za boha jmenuje, nebo byste si na to neměli a nemohli vzpomenout, tak rozhodně doporučím mrknout k nám na web www.hitradiocitybrno.cz/playlist a tam samozřejmě najdete kompletně odehrané songy, které milujete, které máte rádi a které vám dodávají v tomto parném odpoledni třeba i nějaké hudební schlazení. Tak za chvilku to bude třeba Carly Rae Jepsen, nebude chybět Damiano David, Bruno Mars a možná zbude čas i na Veronu.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
4: Prodoma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak doufám, že i vás na Hit Radio City Brno pěkně i za volantem třeba rozvonila Verona. Já se ale dívám, že když byste projížděli tady u nás na trase Brno-Svitavy, tak před Letovicemi stojí porouchané obytné auto, tak dejte velký pozor, ať tam nezaparkujete taky. Dálnice D1 183. kilometr ve směru od Brna na Prahu stojí u Krajnice porouchaná dodávka. Pokud byste projížděli po D2 2,5 kilometr ve směru na Brno, došlo v koloně v pravém pruhu ke střetu osobního auta s nákladním. Omezení dopravy tady může být zhruba ještě půl hoďky. A pokud byste projížděli v Brně přes Komenského náměstí, tak tady křižovatka s Marešovou havarovalo osobní auto s nákladním. No a také v Brně v opuštěné ulici ve směru na Výstaviště máme srážku osobního auta s nákladním. Pokud byste projížděli i právě tímto směrem, klidně nám pošlete hlasovku, případně zprávu na náš WhatsApp 720 890 848, jak to tam aktuálně na této trase třeba také vypadá, anebo třeba na té vaší. Rozhodně ale jezděte opatrně, co nejdál s Hitrádiem City Brno, za to děkujeme, přejeme šťastné kilometry a úspěšný start, respektive dojezd do cíle.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět nahoru. Litr benzínu může stát až 40,60 Kč. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36,60. V regulaci cen bude stát pokračovat zatím do 19. července. Pozor na nebezpečí u vody. Tonoucí nekřičí o pomoc. Většinou nemáchá rukama ani na sebe neupozorňuje. Jeho potíží si okolí často vůbec nevšimne, i když jde o život. Jak postupovat v kritické situaci, ví záchranář Marek Dvořák.
8: Ideální je upozornit na to někoho, kdo má tu kompetenci, znalost, dovednost tomu člověku pomoct. Až poslední možnost je pro toho dotyčního skákat, protože to je velice, velice rizikový. Pokud ho musíte zachraňovat nějakým způsobem, vyhoď tomu něco, co plaví.
7: Může to být záchranný kruh, vesta, prázdná petlahev nebo obyčejný klacek. Pozor na rádoby výhodné balíčky z Číny. Evropská unie totiž od července mění pravidla pro dovoz ze zemí mimo EU. U balíků s hodnotou zboží do 150 eur, asi 3600 korun, se bude nově platit paušální clo ve výši 3 eur, zhruba 70 korun, za každou položku uvedenou v celním prohlášení. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou další stanice, což by mělo výrazně urychlit přepravu napříč zemí, jak pro místní, tak i pro turisty.
9: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Ještě jednou pěkné odpoledne všem posluchačům. Dopravní špička ustupuje, i přesto očekávejte zpoždění na linkách projíždějícími ulicemi Hladíkova, Kšírova, Opuštěná a Sokolova. Především na linkách 49, E50, 67 a 84 dosahuje zpoždění 10, ojedinělý 15 minut. Na ostatních linkách neevidujeme žádné další mimořádnosti, které by narušovaly provoz. Zítra proběhne nad Brněnskou přehradou druhý soutěžní ohňostroj Ignis Brunensis. Pro cestu na ohňostroje i zpět budou pro diváky kromě běžných tramvajových linek 1 a 3 v provozu také posilové linky P1 a P9. Na vybraných linkách odjíždějících z oblasti Bystrce a na lince 8 bude prodloužen provoz tramvají. Bude prodloužen provoz do zhruba 0.30. Pro milovníky ohňostrojů máme letos navíc speciální příležitost. Během konání ohňostrojů vypravíme mimořádnou plavbu lodí Morava, z jejíž paluby bude možné show sledovat. Loď vyplová ve 21.30, vstupenky je možné zakoupit na místě nebo předem na portálu brnoid.cz. Cena za jednu jízdenku je 300 korun, pro děti do 15 let 150 korun. Podrobnosti o všech plánovaných i mimořádných změnách v dopravě jsou k dispozici na našich stránkách www.dobomob.cz a v mobilní aplikaci Dobomob Info. Z dispečingu dopravního podniku Jan Vojta.
0: Jak se dívám do apky, tak už dávno mělo prej pršet, no ale zatím jaksi ani kapka tady u nás v Brně. Teplotu máme na 27,5 stupních Celzia v Velmoravském kraji. Mrkneme ještě do Blanska, tady je 25 a na Znojemsku aktuálně byste mohli na teploměru vidět stále vysoko, 32 stupňů. Každopádně rosničky nás varují, že v noci a nebo večer a v noci by se mohly oblaka zatáhnout, hrozí bouřky a v noci dokonce velmi silné.
6: Hit Radio City Brno.
0: Tak pánové, máte vedle sebe svou drahou polovinu a víte, co vaše drahá nemá ráda? No. Taky o tom bude řeč v pokračující úterní odpolední show, protože ne vždycky je to o tom, co máme rádi. Pravda, Igor Doležal s váma, teď už další parádní muzika, kapela Hoobastank a taková příjemná kytarovka. Tak ať se vám hezky poslouchá.

Těsně po 17. je s vámi Hit Radio City Brno a pánové, víte, co vaše drahá nemá, slovy nemá ráda? Těch věcí může být pravda víc, ale podle aktuálního průzkumu 92% žen nesnáší, když jejich partner má blízké přítelkyně. A teď je samozřejmě otázka, co je blízká přítelkyně, pravda? Tak může to být třeba někdo, kdo vašemu partnerovi píše o půlnoci, posílá třeba smajlíka anebo nějaký vtípek. V případě, kdo s vaším partnerem, když třeba vy zrovna nemáte čas a partner má chuť na zmrzku, tak zajde třeba na zmrzku. No ale tohle všechno prostě 92% dám nesnáší. Já musím říct, že mám asi dvě kamarádky, které jsou pro mě fakt jako kámoši. A můj kámoš měl trošku bližší kamarádky, které měl v telefonu pojmenovány Josef, František a podobně. A jeho drahá samozřejmě Joškovi a Frantovi několikrát zavolala. A teď už můj kamarád svoji drahou nemá. No i tak to někdy může skončit. Tak dávejte si opravdu bacha na to, jak moc blízké ty kámošky jako jsou. Klidně mi napište anonymně samozřejmě na náš WhatsApp 728 790 848, jak to máte, a třeba i nějaká dáma by se mohla ozvat, jestli to tak fakt jako je. Protože třeba kdyby moje drahá měla blízkého přítele, tak to bych fakt jako nedal.

0: Tolik jemná Leony, za chviličku Global DJs, What a Feeling, předělávka slavného filmového tracku. Pamatujete na Flashdance? Za chvilku vám to připomenem. Dorazí taky poetika aktuální pecka Blízko, no a myslím, že včera bylo velkým štěstím, že blízko byli i strážníci městské policie v Brně, protože Markéta Skřivánková nás pozve na trošku zpátky v čase, na událost, která se včera stala na brněnském Prýdlu.
1: Krásný den všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Včerejší odpolední silný vítr nedělal potíže jen ve městě, ale velké komplikace způsobil také na brněnské přehradě, kde šlo dvěma lidem bez nadsázky o život. Lídka pořiční jednotky městské policie jela na svém záchranném člunu krátce před 18. hodinou na pomoc posádce šlapadla, které proud odnesl do doku pro parníky a nedokázala se odtud dostat. Po cestě si však strážníci a jejich kolegové z vodní záchranné služby všimli muže ve velkých nesnázích. Zdouvající se vlny jim zmítaly ve vodě a několikrát už se ocitl hlavou pod hladinou. Vodní záchranáři pro něj skočili do vody a strážníci se v silném větru snažili dostat co nejblíže svým člunem. Muže potom vytáhli na palubu. Byl sice vyčerpaný, ale jinak naštěstí v pořádku. Sportovní vybavení neměl připnuté bezpečnostním lankem, takže mu uplavalo. Dalšího muže na paddleboardu vytáhli z rozbouřené vody v jiné části přehrady hasiči. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
0: Tak děkujeme za vaši službu, protože dopadlo by to zřejmě podle všeho, ani to nechci domýšlet. Každopádně pokud se chystáte někam k vodě a blíží se nám bouřka, tak platí zlaté pravidlo z vody ven, tak ho dodržujte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
4: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se znám tady v Rádiu Klub, byl, že máš přes 100. No.
3: A co jako?
4: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
3: A co jako?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Slash dance.

0: tak všechno mám.
1: Tolik aktuální poetika, za chviličku budeme vzpomínat s kapelou Manic Street Preachers. Panečku, to už jsem neslyšel, tak to se bude tady třepat i strop nad náma. Každopádně, když se podíváte k nám na Instagram Hit Radio City Brno, tak najdete také na... nebo najdete tam také souboj o největší letní nezbytnost, bez čeho si nemůžete představit léto. Může to být třeba vodní meloun, anebo aperol. Může to být klimoška, anebo ledová káva, zmrzka, kšiltovka, bazén, anebo deodorant. Tak to jsou opravdu nezbytnosti. Já myslím, že bych bral úplně všechny, které k létu rozhodně patří a které bychom si mohli také užívat. Tak uvidíme, jak rozhodnete a který letní skvost pošlete dál do dalšího kola. Mrkněte se na Instagram Hit Radio City Brno. Ostatně, jak už jsme říkali dneska odpoledne, máme tam už 10 000 sledujících, takže děkujeme vám všem a posíláme tuhletu parádu, tak ať se líbí.

0: Tak to byl skvělý Kvaps a jeho Walk. Ať už kráčíte kamkoliv, doufám, že už zhokne brzo dom, tak přeju šťastné cestování. Doufám, že to stihnete do 19. hodiny, protože podle aktuálního pípnutí na mém mobilu v 19 hodin by prý v Brně mělo začít pršet. Tak to budu divák, protože teď jsem se byl podívat ven a tam je horko jako hrom. Tak bych to asi normálně řekl. Takže možná nějaké to dešťové ochlazení by jsme asi mnozí určitě přivítali. Tak snad se nám to podaří. Rozhodně do 18. hodiny dorazí taky Rehab, Coldplay. Nebude chybět kapela Jelen, Rudimental anebo Mark Ronson. No ale po 18. opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. A já teda musím říct, že moc se těším na jednu hitovku, která zazní už v příští hodině. A ta zní takto. Captain Hollywood Project, Flying High. Tak doufám, že i vás tahle ta muzika maximálně nakopne do úterního podvečera. A pokud budete v rytmu Hit Rádia City Brno, rozhodně si budete užívat všech letně laděných radovánek. Igor Doložal zvedá kotvy, přeju vám klidný večer. No a zítra tady budu opět mezi 15. a 18.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
3: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
6: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
7: Hit Rádio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Olomoucké ulici na mostě přes železniční trať je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna může dnes opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu schůze. Vládní tábor chce dnes projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a k větší ochraně zvířat proti týrání. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
8: Samozřejmě budu ty své priority řešit i s panem ministrem a jak jsem zmínil ve svém projevu, já tuto pozici přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti.
7: Oficiálně se Miroslav Hlaváčovo funkce ujme zítra. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měly 10 cm. Krupobytí poškodilo v obci střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou i další stanice, což by mělo výrazně urychlit cesty napříč zemí, jak pro místní, tak pro turisty.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
7: V noci oblačno, místy kránu od západu četnější přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Na východě ještě přechodně skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 21 až 17, přes den pak bude déšť nebo přehánky, místy silné bouřky. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě nás i dnes čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že máte krásné úterý a pojďme spolu ten večer odstartovat. No a hned na začátek je tady fantastický, dokonalý Robbie Williams.

Nataša Tomáš, krásný večer všem. Posloucháte Hit Radio Classic, doufám, že máte hezký úterý. Takhle, pojďme si říct, že ty, co měli bouřky, tak doufám, že nikoho z vás nepostihly ty brutální kroupy 10 cm. To je šílený. Jakože já mám docela špatný odhad na míry, jo, ale 10 cm, to je hodně. Tak doufám, že jste jinak všichni v pořádku. Další vlna bouřek, prosím vás, přijde. Ano, mělo by to, i když třeba v Praze včera nekáplo, jo, takže samozřejmě těžko říct, to teď dost nevyspytatelný, tahle studená zvlněná vlna, nebo jak je to přesně. Tak jenom prosím vás, s tím počítejte opatrně, jo, žádný šílenosti. Držíme stále klidový režim. Výhodou toho klidového režimu je, že můžete poslouchat ty nejlepší songy. Právě teď Alan Parsons Project a Don't Answer Me. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Song Informer, za ním stojí skupina Snow a takhle, sníh. Dokážete si ho teď představit? Jen tak je to vtipný, protože dneska je poslední červen, jo. To znamená, že máme půl roku do konce roku, komu to přijde taky šílen, tak nejste v tom sami. No a hlavně za chvilku všechny tyhle vedra zase opadnou, jo. A naopak, budeme odklízet sníh, potrava to bude. Tak jenom, jo, pojďme si užít to krásný, fantastický teplo. Ale jo, je to dlouhý, souhlasím s váma. My naštěstí máme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a to musí zaznít třeba tohle. Za chvilku No Name a Žili, k tomu Captain Hollywood Project nebo Desireless, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

No Name dohrávají v éteru Hitrádia. Krásný večer všem. A hele, s tím fotbalem, ještě by to mohlo být i horšího, protože jihokorejští fotbalisti dopadli v podstatě jako my, vypadli rovnou ze základní skupiny, v podstatě porazili jenom nás, jo? Takže prostě si řeknete, tak se to nepovedlo. Ne, ne, ne, u nich v zemi to berou jako velkou, velkou zásadní ostudu, takže třeba trenér jejich reprezentace má normálně zakázaný vstup do restaurací, což je pro mě jako naprosto šílená představa. Ale ano, dokonce všem těm hráčům místní vzkazujou, ať se po příletu rovnou rozprchnou do všech světových stran, protože oni na ně nejsou zvědaví. Takže já myslím, že ti naši kluci fotbaloví můžou být ještě rádi, že dobře, my se tak jako zachichotáme, máme občas někdo nějakou nepříjemnou poznámku, ale takhle zlí, na ně fakt nejsme. No a na vás nebudu rozhodně zlá. Vám pošlu další fantastický hity. Za chvíli Dead or Alive a teď Lisa Loeb. Stay.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Jo, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Zrovna mi tu přistála SMS-ka a Martin píše, dneska jedete fakt bomby. Já si taky myslím, co? Neskutečný pecky, který tady pro vás mám ještě nachystaný. Hele, třeba boybandy, jo? To byl jeden čas strašný trend. Ať už vezmeme ty naše, jako třeba Lunatic, že jo? No ale i když koukneme a tak říkajíc šáhneme do zahraničí. Backstreet Boys. Prostě jako kdo z vás měl třeba plakát na zdi? Spousta lidí, že jo? A hlavně tenhle song znají úplně všichni. Takže už za chvilku pěkně z plných plic. Backstreet Boys, k tomu taky Linkin Park nebo Fleetwood Mac.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
4: Under Armour makes you better.
3: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
6: Hey, I'm Lady Gaga.
7: Krásný večer, minuta po 19. hodině s vámi Kateřina Pechová, ale hlavně ty absolutně nejlepší hity. Jo, ať už za sebou třeba máte fakt blbý úterý, nebo je vám prostě jenom pořád vedro, nebo naopak se u vás rapidně ochladilo, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jenom pro vaše uši. Tohle jsou Kabáti a Bára.

připomínka pro vás všechny od Sweetbox. Everything's gonna be alright. Posloucháte Hit Radio? Úplně jednoduchá otázka. Znáte všichni Batmana? Kývete, je mi to jasný, ano. Nechci se teď bavit o tom filmovém, ale prosím vás, teď mají v mexickém městě Lagos de Moreno vlastního Batmana. Je to hustý, jo. Samozvaný mstitel a vykonavatel trestu tam řádí v noci, ale jako v dobrým, jo. Protože on se zaměřuje na primárně teda na zloděje motorek, který nepředá policii. Ne, on to dělá mnohem líp. On je totiž lepící páskou, připoutá ke sloupu, normálně jako klampe někam a předně ještě postaví tu motorku, kterou chtěli ukrást, což je naprosto geniální. Já myslím, že si postupně tam jako rozmyslej, jestli se jim tyhle ty zločiny vyplatí, jo. Možná prostě jenom taky potřebujeme svýho Batmana. Nevím, nemáte nějakého kámoše, co by chtěl se stát temným mstitelem po nocích bloumat? Jako podle mě by to bylo strašně cool. Kouzelný oblek. Ještě by to chtělo Alfreda k tomu, to je jasný. No nic, od Batmanu k Tarzanovi. Baltimora a Tarzan Boy právě teď. Užijte si to.

0: prostě geniální. Tohle jsou Oasis a Stand By Me na Hit Radio. Ano, další důkaz, že Oasis mají víc než jenom jeden jediný song, a to je Wonderwall, že jo? Možná už jste to viděli, ale ve spoustě světových obchodů s hudebninama, třeba s kytarama a tak, tak mají normálně cedulky a většinou je tam zákaz hraní Stairway to Heaven a Wonderwall. Jo, protože jsou to takový ty dva songy, který se každý, kdo se učí na kytaru, snaží umět zahrát a pak je hraje. Pořád dokola. U nás v Česku by to byly asi stánky. Pač ty mi přijde, že jsou na stejný úrovni v tomhle, jako třeba Wonderwall. Tak dobrý, slyšeli jsme jiný skvělý song od Oasis. No a v tom nejlepším z 80., 90. a milénia budeme samozřejmě pokračovat. I'm a scat man. Skvělý song, protože nemá těžký text. To zvládnete úplně všichni. Scatman John, Ace of Base nebo Europe už za malou chvíli.
1: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.

Catman John, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 7:30. Pánové, chrápete? Pánové, kroutěj hlavou, dámy kývají, takhle. Chrápat může občas každý, jo, zvlášť když máme rýmu, to je strašný, to se, no to je jedno, nebudu se přiznávat do éteru. Ne, důležitý je, že tady máme nový vědecký zjištění, pánové budou jásat, protože údajně může chrápání znamenat regeneraci mozku. Já mám pocit, že znám pár lidí, kteří musí být dokonale zregenerovaný, protože to jinak jako nejde jinak vysvětlit. Je to trošku na úrovni toho, když vám něco začne rachtat v autě, jo? A opravář vám řekne, že to znamená, že se to auto samo opravuje. Ne, nejsem si úplně jistá, jestli to odpovídá. Každopádně, pánové, pro vás skvělá výmluva, zkuste to doma použít, jestli vám to projde, jestli vás partnerka přestane v noci přidušovat, nebo to neklapne. No, držím pěsti, hezky si zachrápejte, zregenerujte svoje krásné mozky. A tohle je Britney Spears.

0: Jak jinak to může dopadnout, když se sejdou takový dva hlasy? Bryan Adams a Tina Turner na Hit Radio. Geniální, geniální věci nám vznikaly. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy z hlavy prostě nedostanem, jo. Máme je tam celou dobu. Na některý jsme třeba i malinka to zapomněli, jo. Za chvilku třeba song, který si určitě pamatujete všichni. Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. To je jasný. Ale pamatujete si třeba tohle? Stacy Orico, Stuck. Naprosto geniální hlas. Dáme si ji už za malou chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete
7: Náplně hned.

0: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
1: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
2: Krásný večer všem, poslední hodina to nejlepšího z 80., 90. a milénia je před námi. No a právě teď Heaven Can Wait, tohle je Sandra. Jdeme na to.

Sunset a Fireworks, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, potřebujete motivaci? Hele, já nevím, jestli jste s tím cvičením začali už v lednu, jo? Pokud ne, nevadí. Klidně to odsouvejte dál. Já se na vás zlobit rozhodně nebudu. Každopádně jedna motivace by tu možná byla. Jeden majitel fitka v Číně vypsal geniální výzvu. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Krásná auto mimochodem, jo. Zároveň jako 50 kilo za 3 měsíce je strašlivá blbost, jo. To je prostě šílený, takže to nedělejte samozřejmě. Ale jinak jako dávka motivace je to super. Zkuste třeba šéfa, jestli vám nechce nabídnout nějakou solidní motivaci. Nebo svýho partnera, normálně řekněte, miláčku, jestli ti vadí, že jsem tady mám nějaký kilíčko navíc. Co mi dáš, když to zhubnu? No, ale jako pozitivní motivace, to funguje vždycky. Tak držím pěsti a teď už Brainstorm.

0: black metal.
1: Tak co, užili jste si to, Lucie a Skamenělý dítě na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme přesně v půlce toho roku. Tak doufám, že jste stihli, co jste chtěli. Pokud jste nestihli, co jste chtěli, tak hele, ještě máte 6 měsíců. Pohoda. No a když tak to přehodíte sami na sebe, na příští rok. Další hity z 80., 90. a milénia za chvilku. Run DMC, Gianna Nannini, anebo Atim.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Run DMC v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer všem. Evropská unie řeší změny pravidel v letecké dopravě a s nimi i práva cestujících. Ve hře jsou kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety, jednodušší reklamace, příruční zavazadla i lepší vymáhání nároků vůči aerolinkám. Co z toho bude skutečná pomoc? Na telefonu je europoslanec Ondřej Krutílek. Tak co přináší nová dohoda o letecké dopravě?
1: No tak hlavně bych od toho nečekal žádnou velkou revoluci, ačkoliv jsme jednali o celém tom návrhu jako Evropské instituce asi 13 let, tak nakonec to bylo natolik kontroverzní, že jsme dosáhli toho, že jsme uhájili pozice, pokud jde o práva cestujících, tak jak je doposud známe, to znamená, že kompenzace budou i nadále po třech hodinách zpoždění, ty kompenzace budou stejné finance, jako to bylo na 10 kilometrů 250 eur, nad 1500 kilometrů 400 eur a pro lety delší nad 3,5 tisíce kilometrů 600 eur. A pak je tam pár drobných, které se mění a které jsou podle mě pozitivní ve vztahu ke spotřebitelům.
0: A jaká jsou ta další práva?
1: No tak zaprvé si každý cestující bude moct vzít na palubu jeden osobní předmět, to znamená nějaký menší batoh ku příkladu. Potom, když se třeba překlepnete, když si objednáváte letenku ve jméně, tak ty překlepy nikdo

0: nebude moci spoplatnit, respektive jejich opravu. Taky, když si budete chtít vytisknout boarding pass po té, co se začekujete u svého leteckého přepravce, tak už to budete moci udělat zdarma. Stejně tak by boarding passy neměly být vázány na nějakou konkrétní aplikaci. Zkrátka dobře, ten QR kód byste si mohli stáhnout kamkoliv, třeba do peněženky v mobilu.
1: Na čem pracuje Evropský parlament s ohledem na dopravu, potažmo regionální dopravu?
0: Tak my jsme teďka v průběhu vyjednávání o novém víceletém finančním rámci, takže řešíme především to, jak budeme financovat infrastrukturu dopravní, ale krom toho řešíme třeba otázku takzvaného one ticket, to znamená, že když člověk bude chtít jet vlakem napříč Evropou nebo s využitím více dopravců, tak by měl mít možnost si koupit jenom jeden lístek a nemělo by ho zajímat, jak si to ti dopravci mezi sebou vyřeší.
1: A v čem je důležitost těch regionálních železnic?
0: No, určitě je důležitá především pro dojíždění do práce, pro tu každodenní dopravu, kterou lidi potřebují. Otázka je, nakolik je potřeba, aby do toho zasahovala Evropská unie. Musíme najít balanc mezi tím, jestli tu regionální dopravu mají řešit jednotlivé státy, anebo Evropská unie. Já jsem zastánce toho, že spíš bychom pro Evropskou unii měli hledat ty úkoly, které jsou přeshraniční, které se týkají více členských států, ale tím nepopírám samozřejmě to, že pokud budeme vytvářet podmínky pro podporu regionální dopravy, a teď nemluvím jenom o finančních podmínkách, ale i o legislativních podmínkách, tak si myslím, že v tomhle směru může EU sehrát poměrně důležitou roli.
1: Kolem dopravy v Evropské unii panuje spousta mýtů. Ty největší jsme pro vás vypsali na našem webu hitradio.cz. A teď už je tady Morčiva.

0: Brown, Sledgehammer na Hit Radio, krásný večer. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek úterý a budu se na vás těšit zase zítra, výjimečně už ve 12 hodin, protože, jak víte z dnešního vysílání, tak našemu Jirkovi Pelnářovi se narodil syn, tak s nima bude chvilku doma. Ještě jednou Jirkovi gratulujem. Já myslím, že jsme to tu dneska obračili úplně všichni. Takže zítra se slyšíme už ve 12. Vy si užijte krásný večer. Přeju vám, ať se hezky vyspíte, jo? Před námi ještě pár skvělých songů, Kylie Minogue, taky Chinasky nebo Max.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

statement from yourself.

0: rarata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.